0: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
2: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
3: Jsem farmář František z Vysočiny.

0: Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
3: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
0: Klasik Praha.

0: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5 599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6 999 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
4: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
8: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.e-shop.cz Partner pro vaši zahradu.
5: Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
8: Kaufland.
10: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
11: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
12: Klasik Praha.
13: Klasik Praha.

0: vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné čtvrteční jitro 21. května. Žárlivost, silná emoce, která provází lidské vztahy, může být silně devastující, ale také podnětná. Dokonce natolik, že se váže k některým velmi úspěšným hudebním dílům. Nás bude dnes zajímat zejména jedno z nich, které prozradím v dnešním ranním vysílání. Přeji vám příjemný poslech.

René Papa nám dospíval jednu ze slavných árií opery Carmen George Bizeta a zpíval za doprovodu orchestru německé opery v Berlíně pod vedením Kenta Nagana. Dopěl 6:45 a já jen dodám, že tato opera není tím hudebním dílem, o kterém dnes budeme hovořit v ranním vysílání. Bude to totiž jiná opera. Opera Ruggiera Leoncavalla, která se proslavila s krásnými melodiemi a pochopitelně i příběhem, ve kterém hraje hlavní roli žárlivost. Je to opera Komedianti a my si její premiéru dnes připomeneme. Ale budeme připomínat i skladby jiných autorů, například Antonína Dvořáka. Třetí část jeho sonáty pro housle a klavír F-dur nám nyní zahrají Jiří Vodička a David Mareček.

Slyšeli jsme, jak nám Jiří Vodička a David Mareček zahráli třetí část sonáty pro housle a klavír F-dur Antonína Dvořáka. Dohráli v 7 hodin 10 minut a my si za chvíli budeme moci vyslechnout hudbu Henryho Purcella. A to scénickou hudbu. Pochází ze hry Williama Congreva The Old Bachelor a hrát ji bude soubor Les Musiciens de Saint-Julien pod vedením Françoise Lazareviče. Předtím je tu ale ještě předpověď počasí pro Prahu. Dnes čekáme v hlavním městě polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle i přehánky. Večer se bude postupně vyjasňovat. Odpolední teploty vystoupají na 21 až 23 stupňů Celsia.

To byla barokní anglická hudba Henryho Purcella, scénická ke hře Williama Congreva The Old Bachelor. Hrál nám soubor Les Musiciens de Saint-Julien pod vedením Françoise Lazareviče a dočinil tak 13 minut po 7 hodině, takže za 2 minuty už budeme mít 7:45. Také v tento čas máme pro vás informace o dopravní situaci v Praze. V Limuské ulici došlo k nehodě, tam se zdržíte. Další zdržení kvůli dopravní nehodě na vás čeká v ulici Podbetání a také na Pražském okruhu na D0 na 24. kilometru.

0: Klasik Praha.
1: Neuvěřitelných 20 let uplynulo, kdy jsem si do podobného pořadu pozval filmového režiséra Jana Hřebejka, který vystudoval scénaristiku na FAMU. Tentokrát se ho zeptám, proč si scénáře k filmům nepíše sám a jakou hudbu používá ve svých filmech. Prozradí také, co chystá v tomto roce. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Toto je.
8: Dopravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
11: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
14: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme část Ubi Caritas z cyklu 4 moteta na téma gregoriánského chorálu. Byla to skladba Maurice Dirifleho a my slyšeli, jak ji zaspíval soubor Choir of Trinity College Cambridge pod vedením Richarda Marlowa. Je 7:24. Nás se za chvíli čeká barokní melodie Antonia Vivaldiho, první část koncertu F-dur pro hoboj, smyčce a basso continuo se solem Viléma Beverky, ale také seznámení, anebo spíše připomenutí jedné ze slavných oper Rudgera Leoncavala. Je to opera Komedianti. Inspiroval se k jejímu komponování v roce 1890 po velkém úspěchu jiné jednoaktovky veristické opery Sedlák Cavalier Pietra Mascagniho. A po neúspěšné spolupráci se rozešel se svým vydavatelem Recordim a nyní se snažil přesvědčit milánského vydavatele Eduarda Sonzoňa, který měl do jisté míry i prsty v tom, že vznikla opera Sedlák Cavalier, tak se jej snažil přesvědčit o svých schopnostech tím, že

Dvě minuty před 7:30 dozněla melodie Antonia Vivaldiho z první části koncertu F-dur pro hoboj, smyčce a basso continuo. Solo měl Willem Weberka, doprovázel soubor ansámblu 18+. A my se opět vydáváme za operou Rogera Leuncavala Komedianti, která měla premiéru 21. května, ale před 134 lety, bylo to v roce 1892. A Rogero Leuncavalo správně přišel s touto operou za vydavatelem Eduardem Sonzoňou. Ten totiž předtím vyhlásil soutěž o jednu aktovku, tedy operní dílo, které bude založené, nebo bude alespoň působit jako skutečný příběh ze skutečného života, tedy bude veristickou operou. A právě tu soutěž vyhrála jiná opera, Sedlák kavalír Pietra Mascagniho, která inspirovala Rogera Leuncavala k tomu, aby přišel se svým vlastním příběhem a se svou vlastní jednoaktovkou. A tak učinil a měl u Sonzoňa úspěch, takže nakonec dílo bylo dovedeno až k premiéře. Leuncavalo tvrdil, že zápletka jeho opery, tedy Komediantů, byla založena na trestním případu z jeho vlastního dětství v Kalábrii. Na tomto případu prý pracoval a předsedal rozhodnutí, jak dopadne, jeho otec, který působil v Kalábrii jako soudce. Ovšem jistá italská muzikoložka přišla na to, že libretto se nápadně podobá dvěma činoherním hrám, tedy divadelním hrám, které nejspíš Leuncavalo předtím viděl. Tak co je pravda, jestli skutečný příběh a nebo inspirace v divadle, v podstatě do jisté míry je to jedno, protože opera Komedianti byla opravdu velmi skvěle napsaná a navíc měla u diváků úspěch. Jakým, si řekneme za chvíli po hudbě Josefa Suka. Uslyšíme první část jeho serenády pro smyčcový orchestr.

0: Pražská komorní filharmonie, dnes Prague Filharmonia, nám pod vedením Jakuba Hruši dohrála první část serenády pro smyčcový orchestr S-dur Josefa Suka 6:30. A my se ještě jednou vracíme k opeře, která měla premiéru před 134 lety. Jsou to Komedianti Rudgera Leoncavala, jednoaktovka, která zaskvěla se ve své kráse 21. května roku 1892 poprvé před obecem. V milánském divadle Teatro dal Verme a okamžitě měla úspěch. Možná za to mohlo i skvělé vedení Artura Toscaniniho orchestru. Nicméně hudba je opravdu podmanivá, příběh je jednoduchý, průzračný a silně rezonuje s mnohými životními příběhy obyčejných lidí. Je postaveno i na žárlivosti, no a ta, jak víte, si nevybírá. Dílo se od samého začátku setkalo s mimořádným úspěchem a záhy po své premiéře začalo být spojováno s další jednoaktovkou, která měla premiéru o rok zhruba dříve, a to Sedlák kavalír. Ačkoliv obě díla se od sebe výrazně liší stylem a estetikou, která je základem zápletky, existují podobnosti třeba v tématu žárlivosti, jihoitalském prostředí a také dvoudílné základní struktuře s intermecem. Tak už se dnes setkáte s Komedianty vždy, když se hraje zároveň v onom večeru i Sedlák kavalír. Obě díla stojí za to vidět a pochopitelně i slyšet. My si ale dnes připomínáme Komedianty a tak jednu z nejslavnějších melodií právě teď uslyšíme v podání Jonase Kaufmana a orchestru Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod taktovkou Antonia Papana. Je to známá aria Recitar Vestila Giubba.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme jednu z nejslavnějších árií opery Komedianti, recitar Vestila Giuba. Zpíval nám Jonas Kaufmann za doprovodu orchestru Orchestra del Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod vedením Antonia Papana. Za 3 minuty bude 7:45 a my budeme ještě v tom čase poslouchat skladbu, která je připravena pro nadcházející minuty. Pochází od Joaquina Rodriga a bude to 4. část jeho Fantazie pro šlechtice. Hrát bude Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice, povede ji Vojtěch Spurný a solo bude mít Juan Manuel Araguereda.

0: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená smažák.
5: Říkej!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
10: Kaufland.
12: Klasik Praha.
13: Klasik Praha.

Slyšeli jsme skladbu Ference Lista La Campanella a skutečně klavír zněl jako zvonice. Nám je rozezněl Jene Jando. 7 hodin 55 minut, čas ještě pro jednu pěknou skladbu a to bude árie, která pochází z opery Josefa Myslivečka L'Olympiade. A uslyšíme, jak je zaspívá Filip Žarusky pod vedením Václava Luxe, který také vede doprovázející kolegium 1704.

0: Slyšeli jsme hudbu Josefa Myslivečka, árii Gemo in un punto e fremo z opery Olympiáde a zpíval ji Filip Žarusky za doprovodu kolegia 1704 pod vedením Václava Luxe. Za pár vteřin 8. hodina, po ní také další program, nejenom hudební, neboť za chvíli uslyšíte i zprávy. No a po nich je tu od Nikolaje Rimského Korsakova píseň indického kupce z opery Satko.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Předsedu Senátu Miloše Vystrčela budou při misi na Tajvan i přes odmítnutí poskytnout vládní letoun doprovázet 30 podnikatelů a zástupců univerzit a kultury. Vystrčel, který ostrovní zemi navštíví na přelomu května a června, poletí na Tajvan komerční linkou. Už dříve také označil neposkytnutí rezervovaného letounu, jak dříve bylo obvyklé, za podraz a nůž do zad zejména těm podnikatelům a zástupcům vědy, výzkumu a kultury, kteří měli na misi také letět. Maďarsko a Polsko jsou připraveny posílit spolupráci v otázkách energetické bezpečnosti, pro níž je klíčová stabilita dodávek narušená konflikty na Ukrajině a Blízkém východě. Shodli se na tom včera premiéři Polska a Maďarska Donald Tusk a Péter Maďar během druhého dne Maďarovy návštěvy Polska. Obě země budou podle Tuska postupovat jednotně v Evropské unii. Včerejší tiskovou konferencí začala bohatá umělecká rezidence kanadské sopranistky a dirigentky Barbary Hennigan na pražském jaru 2026. Celkem zahraje 5 projektů. Včera měla na programu vystoupení v komorním recitálu s francouzským klavíristou Bertrandem Chamayou. V neděli 24. května se smyčcovým kvartetem Belcha Quartet a 26. května a 2. června se představí na dvou koncertech s Českou filharmonií, kterou bude dirigovat poprvé ve své kariéře. V neděli 31. května pak ještě povede masterclass. Dnes se bude nad Českou republikou oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky během dne místy, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty se dnes odpoledne budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 14. To už je ze zpráv v 8 vše a my se nyní oddáme poslechu písně indického kupce v podání České komorní filharmonie, kterou povede Klaus Linkl a se solem na anglický roh Zdeňka Adama.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme píseň indického kupce z opery Sadko Nikolaje Rimského-Korsakova. Sól měl Zdeněk Adam na anglický roh a doprovázela Česká komorní filharmonie pod taktovkou Klause Linkla. 7:08 už je připravená také symfonie číslo 8 G-dur Antonína Dvořáka. Z níž za chvíli se zaposloucháme do čtvrté věty. Hrát bude Prague Filharmonia pod vedením svého šéfdirigenta Emanuela Vioma. Předtím je tu ještě informace o dopravní situaci v Praze. Nehoda je hlášena z Veronského náměstí, ale také z Pražského okruhu, jednak na 11. kilometru ve směru k Ruzyni a dále na 61. kilometru.

0: Slyšeli jsme ukázku ze symfonie číslo 8 G dur Antonína Dvořáka. Čtvrtou větu hrála Prague Philharmonia pod taktovkou Emanuela Vioma. Dohrála 8:45 a nás za chvíli bude už oslovovat příběh jednoho z filmů. Příběh filmu, který se vlastně zabývá tak trochu i sám sebou, neboť je o vstupu zvuku do filmového průmyslu ve 20. letech minulého století. Ten film se jmenuje The Artist a hudbu k němu zkomponoval Ludovic Burs. My uslyšíme jednu z melodií, která tento snímek provází. Téma Charming Blackmail hraje bruselská filharmonie pod vedením Ernsta van Thiela.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Kdybych měla svého hosta charakterizovat jedním slovem, tak je to všestrannost. Je skladatel, dirigent, klavírista, píše symfonie, koncerty, opery, balety, scénickou nebo i filmovou hudbu. A aby toho nebylo málo, tak ještě krásně maluje. Prostě renesanční člověk, kterým je Jan Kučera. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
5: Co čteš, mami?
6: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuju, mě to obstará dcera.
5: Já taky musím chodit do práce.
7: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
8: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory Audi Česká republika.
9: Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo, Kawasakiho růže. Co se dělo v zákulisí filmů, které zbožňují generace diváků? Jan Hřebejk v bilančním rozhovoru odhaluje zákulisí své tvorby, historky z natáčení i vlastní pochybnosti. Osobní, upřímné a jiskřivě zábavné čtení. Knihu U mě pořád dobrý seženete na palmknihy.cz.
10: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
12: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
13: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já, sicher.
14: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle je Klasik Praha.

Hlavně podle konce té předchozí skladby jste mohli poznat, že šlo o hudební žert, a to Wolfganga Amadea Mozarta. Čtvrtou část tohoto díla nám zahrál Pražský komorní orchestr pod vedením Bohdana Varchala. Teď je 8 hodin 28 minut a my se trochu sklidníme z tóny Claude Debussyho. Zazní totiž Svit Luny, třetí část Bergamské svity, hraje Jiliu.

0: Dozněl Svit Luny, třetí část Bergamské svity Claude Debussyho. Hrál nám Jiliu a dohrál 4:59. My se v následující chvíli oddáme tvorbě László Weinera a uslyšíme v podání souboru kapela Istropolitana a také solistů Kaspara Zendera, který bude hrát na flétnu, Milana Radiče, ten zahraje na violu, a Evy Arountinien, která bude hrát na klavír. Třetí část koncertu pro flétnu, violu, klavír a smyčcový orchestr László Weinera.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Kaspar Center, Milan Radič a Eva Aromtinian společně s hráči kapely Istropolitany pod vedením Kaspara Zentera nám zahráli třetí část koncertu pro flétnu, violu, klavír a smyčcový orchestr László Weinera. Dohráli 5 minut před 9:15 a my se zaposloucháme nyní do hudby Jeana Sibelia. Uslyšíme první část jeho zajímavé skladby Pélas a Melisanda. Bude to část nazvaná Uhradní brány, hrají berlínští filharmonikové pod vedením Herberta von Karajana.

0: Slyšeli jsme scénickou hudbu Jeana Sibelia k dramatu Maurice Maeterlinka Pelléas a Melisanda. Je zajímavé, že ona hra měla premiéru v roce 1892 a Sibelius složil hudbu v roce 1905 a právě v onom roce 1905 měla také úspěch u diváků společně s hrou Maeterlinkovou. My slyšeli část první úhradní brány, a to v podání berlínských filharmoniků pod vedením Herberta von Karajana. Za chvíli budeme moci poslouchat Jamesa Galwaye, což je vynikající hráč na flétnu, a předvede vám to, jak skvěle hraje v jednom z tradicionálů. Je to tradicionál Danny Boy a hrát bude James Galwaye za doprovodu National Philharmonic Orchestra.
1: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GT 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz. S jarem se probudila svěžest.
2: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
1: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
2: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato. Amorino. Umění italského gelata.
1: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
3: Potřebujete rychle prodat nemovitost a nechcete čekat měsíce? S námi získáte peníze i hned a bez starostí. Vykupujeme byty, domy, pozemky i chaty. Prodejte jednoduše, rychle a bezpečně. Navštivte aaarealitnifond.cz.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
6: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím, hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
7: A tomu říkáte problém?
9: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
10: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
13: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
12: Kaufland.
14: Tohle je Klasik Praha.

Danny Boy, známý tradicionál, nyní zněl v podání Jamese Galwaye a souboru National Philharmonic Orchestra. Poslední skladbou dnešní ranní nabídky bude jedna ze známých árií opery Lazebník sevilský Joaquina Rossiniho. Ivan Kusněr nám zaspívá Largo al Factorum a doprovázet jej přitom bude orchestr Národního divadla v Praze, který povede Jan Štych.

0: Ari Figara z opery Lazební Sevilský Joaquina Rossiniho za doprovodu orchestru Národního divadla v Praze pod vedením Jana Šticha dospíval Ivan Kusněr a uzavírá tak nabídku dnešního ranního vysílání. Ovšem my máme pro vás spoustu dalších melodií i v dopoledním bloku Ondřeje Fischera. Ten začne za malou chvíli a Filip Sichra vám tak už v tuto chvíli může jen popřát pěkný čtvrtek.
1: Tohle je Klasik Praha.

Hezké čtvrteční dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 7 minut po 9. hodině 21. května. Svátek dnes slaví Monika a od mikrofonu z našeho studia na pražském Smíchově vás se zdraví Ondřej Fischer. Dopolední vysílání jsme zahájili touto krásnou druhou částí Beethovenova klavírního koncertu číslo 5 Esdur, posledního Beethovenova klavírního koncertu přezdívaného Císařský. Solistou byl Jan Bartoš, byla to jeho skvělá nahrávka, kterou natočil se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Petrem Popelkou a která vyšla v loňském roce. Kromě této Beethovenovy hudby ještě před 10. hodinou uslyšíme třeba také hudbu Antonína Dvořáka, Arva Perta, Petra Iliče Čajkovského, Leoše Janáčka, dojde i na filmovou hudbu a teď v tanečním duchu Valčík z pera Dmitrije Šostakoviče v podání Královského koncertního orchestru z Amsterdamu.

To byla velice slavná melodie Dmitrije Šostakoviče, valčík z jeho první svity pro jazzový orchestr. Ovšem orchestr, který nám hrál, nebyl jazzový, nýbrž Královský koncertní orchestr z Amsterdamu pod taktovkou dirigenta Richarda Šajího. Teď uslyšíme filmovou hudbu skladatelka Rachel Portman, autorka, která jako historicky první žena získala Oscara za filmovou hudbu v roce 1996, tedy přesně před 30 lety. Ovšem my uslyšíme hudbu k jinému filmu, je to hudba, kterou Rachel Portman složila k romantickému filmu s názvem Čokoláda.

0: Klasik Praha.
1: Další díl pořadu Švédský stůl nabízí hudbu poklidného plynutí a lahodného zvuku renesančních nástrojů. Fantazie od Eustache du Corroy v nahrávce souboru Esperion 20 s uměleckým vedoucím Jordi Savalem. Poslouchat můžete v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Šakalí léta, pelíšky, pupendo, Kawasakiho růže. Co se dělo v zákulisí filmů, které zbožňují generace diváků? Jan Hřebejk v bilančním rozhovoru odhaluje zákulisí své tvorby, historky z natáčení i vlastní pochybnosti. Osobní, upřímné a jiskřivě zábavné čtení. Knihu U mě pořád dobrý seženete na palmknihy.cz.
4: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
5: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
6: Těší se na vás Jiří Bárta.
7: Co čteš, mami?
8: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuji, mě to obstará dcera.
7: Já taky musím chodit do práce.
9: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
13: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
14: Aha.
13: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
14: A co SSB?
13: SSB? Co je SSB?
14: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
13: A to je nějaká nová investice?
14: To je stavební spoření od Buřinky.
13: Aha, a kde se to dá stáhnout?
14: No normálně v Georgii.
15: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
16: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Jsme Klasik Praha.

Česká filharmonie se Simonem Rettlem natočila v loňském roce skvělé album s dvořákovými slovanskými tanci. Toto byla první část z druhé řady dvořákových slovanských tanců Od zemek v tónině H-dur a Českou filharmonii tedy řídil Simon Rettl, její hlavní hostující dirigent k poctě Rafaela Kubelíka. Dále tu mám hudbu Arva Perta, minimalistického skladatele, který loni oslavil významné životní jubileum 90. narozeniny. My si poslechneme jeho zhudebnění tropu Aleluja pro sbor a smyčcový orchestr. Bude nám zpívat sbor Vox Clamantis a hrát orchestr Sinfonieta Riga.

bude to Arcangelo Corelli, italský skladatel, houslista a průkopník formy Concerta Grossa. My uslyšíme teď jeho sonátu číslo 6 C-dur, určenou původně tedy samozřejmě pro solové housle, ale bude to v úpravě se solovou zobcovou flétnou. Ukázka z debutového alba flétnistky Michaely Koudelkové, které natočila v loňském roce, vyšlo u Suprafonu, a solistku doprovodí na čembalo Monika Knoblochová, na barokní violončelo Libor Mašek a na teorbu Jan Krejča.

Posloucháte Radio Klasik Praha. Právě teď dozněla sonáta číslo 6 C-dur barokního skladatele a houslového virtuóza Arcangela Corelliho. Původně určená pro housle, my jsme ovšem vyslechli úpravu se solovou zobcovou flétnou, na kterou hrála česká flétnistka Michaela Koudelková, hráčka, která se specializuje na historické zobcové flétny, vyučuje hru na ně také třeba v polských Katovicích. No a toto byla ukázka z jejího loňského debutového alba, kde spolu s ní ještě účinkovali Monika Knoblochová, Libor Mašek a Jan Krejča. Teď budeme pokračovat v našem programu hudbou Petra Iliče Čajkovského. Zazní takzvaný tanec pozvaných hostí a valčík z baletu Labutí jezero v podání slovenských rozhlasových symfoniků. A pak před 10. hodinou třeba ještě také Janáčkova hudba bude k slyšení tady na frekvenci 98,7.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Předaukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Potřebujete rychle prodat nemovitost a nechcete čekat měsíce? S námi získáte peníze i hned a bez starostí. Vykupujeme byty, domy, pozemky i chaty. Prodejte jednoduše, rychle a bezpečně. Navštivte aaarealitnifond.cz.
2: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
5: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
7: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Acema. Jde to i bez banky.
12: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
13: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
12: Kaufland.
14: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Posloucháte Klasik Praha.

Na Klasik Praha v dopoledním vysílání teď dozněla hudba Leoše Janáčka. Poslouchali jsme krásnou část z jeho cyklu Po zarostlém chodníčku nazvanou Frýdecká Panna Maria. Byla to úprava pro trombon a klavír, hráli nám Lukáš Moďka a Lucie Kubátová. A teď opět něco v ráznějším tempu, bude to pochodová část číslo 1 z takzvané anglické lidové svity Ralpha Vaughana Williamse, skladatele, který byl sběratelem anglického folkloru, a tuto první část zmíněné svity založil na nápěvu lidové písně Seventeen Come Sunday. Bude nám hrát anglický komorní orchestr Akademie svatého Martina v Polích. A dále pak v příštích minutách v našem vysílání uslyšíme třeba také hudbu barokního autora Giovanniho Pešetyho anebo Jaroslava Ješka.

Posloucháte Radio Klasik Praha, teď je minuta po desáté a dozněla hudba barokního skladatele Giovanniho Peschettiho. Vyslechli jsme druhou část Andante z jeho sonáty C moll zahranou na harfu. Hráčem byl francouzský harfista Xavier de Maistre. Teď si poslechneme hudbu Jaroslava Ješka, což je jeden ze skladatelů, kteří mají v letošním roce výročí. Připomínáme si 120 let od jeho narození. Jaroslav Ježek je samozřejmě znám jako autor celé řady nadčasových evergreenů, ale byl to také skladatel klasické hudby, studoval na Pražské konzervatoři u Karla Boleslava Jiráka, Alojze Háby, Josefa Suka, Ferstra a dalších kapacit. No a my si poslechneme teď Charleston, třetí větu z jeho klavírního koncertu, který se stal Ježkovým absolventským dílem na koncertě v roce 1927 v Rudolfinu. Mu dokonce tento koncert hrála Česká filharmonie se solistou Václavem Holzknechtem. A my uslyšíme teď třetí větu tohoto koncertu v podání brněnské filharmonie, kterou bude na nahrávce řídit Leoš Svárovský a solo zahraje pianista Igor Ardašev.

Na Klasik Praha teď je 6 minut po 10. dozněla hudba Jaroslava Ješka. Vyslechli jsme část z jeho skvělého klavírního koncertu, který měl premiéru v roce 1927 v podání České filharmonie. Byl Ješkovou absolventskou skladbou na konzervatoři. No a my jsme poslouchali teď nahrávku, kde brněnskou filharmonii řídil Leoš Svárovský a na klavír hrál Igor Ardašev. Od narození Jaroslava Ješka si letos připomínáme 120 let, takže jeho hudbě se určitě budeme v našem vysílání v průběhu tohoto roku ve zvýšené míře věnovat. No a dále nás teď čeká slavná arie Recondita Armonia, pocházející z Pucciniho opery Tosca. Tentokrát uslyšíme nahrávku, kde bude v roli malíře Cavaradossiho zpívat tenorista José Carreras, doprovázený orchestrem Královské opery v Covent Garden.

Tak to byl úryvek ze slavné Pucciniho opery Tosca. Slyšeli jsme arii Recondita Armonia v podání Joseho Carrerase, kterého doprovázel orchestr Královské opery v Covent Garden. A na Tosku si tady v Praze můžete třeba do Státní opery zajít v nejbližších termínech v sobotu 23. května nebo pak další sobotu 30. května od 18 hodin. Teď uslyšíme virtuózní hudbu Nicola Paganiniho, houslisty, který si sám pro sebe psal velice efektní skladby, včetně známého houslového koncertu číslo 1. Jehož třetí část nám teď zahraje houslista Ilja Kahler, doprovázený symfonickým orchestrem Polského rozhlasu.

0: Klasik Praha.
1: V Maratově ulici v Petrohradě měl 20 let svůj domov Dmitrij Šostakovič. Napsal tady svá raná díla a dnes ho tu připomínají jeho osobní věci, nábytek, partitury i klavír. Upomínky na slavného ruského skladatele najdeme i v Šostakovičově centru v Paříži. Po Šostakovičových stopách se vypravíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného českého malíře a grafika Zdeňka Netopila. Objevte umělcovu citlivou práci s barevnými tóny a mistrovskou grafickou techniku litografie. Nechte se vtáhnout do světa umění právě teď v Europarku. Více na europark.cz.
4: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
5: Těší se na vás Jiří Bárta.
6: S jarem se probudila svěžest.
7: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
6: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
7: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
6: Amorino. Umění italského gelata.
8: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
8: Kaufland.
10: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
11: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
12: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
13: Kontejnery Siegel, dobrý den.
14: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
13: A tomu říkáte problém?
15: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Je právě 10:30, posloucháte hudební rádio Klasik Praha a zazněla filmová hudba Johna Williamse. Byla to ukázka z jeho hudby k filmu Sugarlandský Express, což byl celovečerní debut režiséra Stevena Spielberga a první film, na kterém Williams se Spielbergem spolupracovali, z čehož jak známo vznikla plodná a dlouholetá spolupráce ověnčená mnohými Oscary. No a téma z tohoto filmu nám zahráli v úpravě pro flétnu a klavír Sara Andon a Simone Pedroni. Pokud patříte k filmovým fanouškům, nenechte si určitě dnes od 19 hodin ujít tady na Rádiu Klasik Praha pořad z archivu osobností. Hostem Ivana Dlaska bude známý český filmový režisér Jan Hřebejk, který prozradí, jakou hudbu rád poslouchá a také na čem aktuálně pracuje. Opět tu máme hudbu barokní, teď to bude Johann Christian Bach, tedy jeden ze synů Johanna Sebastiana. Poslechneme si Rondo, druhou část z jeho symfonie A-dur, symfonia koncertante, tedy koncertantní symfonie. A na dobové nástroje nám budou hrát členové souboru Muzika Antiqua Köln z Kolína nad Rýnem pod vedením Reinharda Göbla.

Je 6 minut po půl jedenácté a toto byla druhá část z koncertantní symfonie A-dur Johanna Christiana Bacha. Na dobové nástroje hráli členové souboru Muzika Antiqua Köln a pokud patříte k příznivcům autentické interpretace staré hudby, můžete navštívit dnes večer v rámci festivalu Pražské jaro Dvořákovu síň Rudolfina, kde vystoupí světoznámý helsinský barokní orchestr a budou se věnovat hudbě skladatelů spojených s českými zeměmi. Jednak zazní Stabat Mater Jakuba Jana Ryby a pak také v novodobé premiéře Oratorium La Purificazione di Maria Virgine od Antonia Casimira Cartellieriho. No a my budeme pokračovat v našem vysílání teď hudbou Tomase Adese, to je skladatel, kterého v poslední době často zve Česká filharmonie i do Prahy. Je to uznávaný skladatel a zároveň dirigent a my uslyšíme teď část nazvanou Pozemský ráj z jeho baletu Dante, což je celovečerní balet inspirovaný Danteho Božskou komedií. Na nahrávce, která byla oceněna cenou Grammy a kterou teď uslyšíme, Gustavo Dudamel diriguje Los Angeleskou filharmonii.

Poslouchali jsme hudbu Thomase Adese, britského skladatele a dirigenta, který bude v příští sezóně také rezidenčním skladatelem České filharmonie. Na této nahrávce jeho hudbu hrála filharmonie Los Angeleská pod taktovkou Gustava Dudamela. Byla to část nazvaná Pozemský ráj z Adesova baletu Dante na motivy slavné Božské komedie. Následuje teď hudba Arama Chačaturiana Galop z jeho scénické hudby Clermontovově hře Maškaráda. Zahraje nám brněnská filharmonie a pak také ještě před 11. hodinou třeba uslyšíme Vivaldiho, krásnou arii z jeho oratoria Judita Triumphans, nebo třeba hudbu Johana Nepomuka Humla. To vše nás čeká už v nejbližších minutách na frekvenci 98,7.

Tak to byl slavný galop z Chačaturianovy scénické hudby Clermontovově hře Maškaráda v podání brněnské filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Dále nám zahraje britsko-australský pianista Stephen Huff, klavírní virtuos, který je také úspěšným spisovatelem v poslední době, a za doprovodu anglického komorního orchestru provede pomalou větu z klavírního koncertu a mol Johana Nepomuka Humla.

0: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
1: Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo, Kawasakiho růže. Co se dělo v zákulisí filmů, které zbožňují generace diváků? Jan Hřebejk v bilančním rozhovoru odhaluje zákulisí své tvorby, historky z natáčení i vlastní pochybnosti. Osobní, upřímné a jiskřivě zábavné čtení. Knihu U mě pořád dobrý seženete na palmknihy.cz.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
5: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já,
6: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
12: Jsme Klasik Praha.

To byl energický tanec ze svity Otello skladatele Samuela Coleridge-Taylora v posledních letech znovu objevovaného. U příležitosti 110. výročí jeho úmrtí takto natočil jeho svitu orchestr Čineke. No a my před 11. hodinou teď vyslechneme hudbu Antonia Vivaldiho. Bude to krásná arie z oratoria Vítězná Judita, Judita Triumphans, která se jmenuje Veni me segvere fida, tedy Následuj mě s důvěrou. Zpívat nám bude mezzosopranistka Léa Desandre, doprovázená souborem Jupiter, francouzským ansámblem dobových nástrojů pod vedením loutnisty Tomase Danforda. A také uslyšíme ve skladbě zajímavý historický nástroj, jednoplátkový dřevěný dechový nástroj, který byl předchůdcem klarinetu, jmenoval se Šalimu a na ten zahraje Roberta Christiny.

0: Je právě 11 hodin a na Klasik Praha zazněla teď tato krásná arie z Vivaldiho oratoria Judita Triumphans, Vítězná Judita. Zpívala mezzosopranistka Lea Desandre a doprovázeli ansámbl Jupiter pod vedením Tomase Danforda. Loutnisty, který také vystoupí letos tady v Praze na festivalu Pražské jaro, vlastně to bude už za pár dní, v neděli 24. května v Anežském klášteře, zahraje ve dvou časech od 17 a od 20 hodin program k poctě Johna Dowlanda, který byl tedy významným alžbětinským skladatelem a loutnistou, a od jeho úmrtí si letos připomínáme 400. výročí. Za chvíli nás čeká hudba Bély Bartoka, jeho klavírní koncert číslo 2 G-dur, velice náročná skladba, kterou nám zahraje pianista Tomáš Vrána, jenž v loňském roce pro suprafon natočil všechny tři Bartokovy klavírní koncerty za doprovodu Janáčkovy filharmonie.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

To byla hudba Bély Bartóka. Vyslechli jsme první část z jeho klavírního koncertu číslo 2 G-dur, notoricky náročné skladby, kterou třeba pianista Andráš Šif dokonce označil za nejtěžší, kterou kdy hrál. No a všechny tři tyto velice náročné Bartókovy klavírní koncerty natočil pianista Tomáš Vrána na loni vydané album Pro suprafon společně s Janáčkovou filharmonií Ostrava a maďarským dirigentem Gáborem Kálim. Po této Bartókově hudbě teď opět něco klidnějšího, bude to klasicistní hudba Michaela Haydna, mladšího bratra slavnějšího Josefa Haydna. Druhá věta z koncertu, respektive dvojkoncertu pro trombon a lesní roh, a budou nám hrát solisté Přemysl Vojta a Fabrice Milišer za doprovodu souboru Haydn Ensemble Prague.

10 minut před 11:30 zazněla teď druhá věta z koncertu pro lesní roh a trombon Michaela Haydna. Hrál nám soubor Haydn Ensemble Prague a solisté Přemysl Vojta a Fabrice Milišer. Opět tu mám filmovou hudbu, bude to téma, které pro western nazvaný Tanec s vlky z roku 1990 složil známý filmový skladatel John Barry, držitel několika Oscarů. Pak také Dvořáka, Čajkovského, Brucha nebo Griega máme připraveny ještě předpolednem v našem dopoledním vysílání. No a teď tedy už zmiňovaná hudba Johna Barryho v podání orchestru Filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: V mnoha směrech předběhl svou dobu francouzský skladatel a klavírista Erik Satie. Jeho nejznámějšími díly jsou klavírní opusy Gymnopédie Gnosienne a Vexation či Ballet Parade. Jeho novátorská hudba měla výrazný vliv i na moderní hudební skladatele. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Toto je.
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
13: Já.
12: Protože jsou spolehlivé?
13: Já, natürlich.
12: A se zárukou na 5 let zdarma?
13: Já, sicher.
12: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
14: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Je minuta po půl dvanácté a toto byla polonéza z Dvořákovy opery Rusalka, kterou jsme si poslechli v podání České filharmonie. Česká filharmonie je orchestr, který můžete samozřejmě slýchat na jejich pravidelných koncertech v Dvořákově síni Rudolfina. V nejbližším termínu se v Praze představí Česká filharmonie teď 26. května, tedy příští týden v úterý v rámci festivalu Pražské jaro, kde doprovodí rezidenční umělkyni, sopranistku a dirigentku Barbru Hennigan, která na tomto koncertě provede Pulenkovo jednoaktové monodrama Lidský hlas. Sama si ho bude zároveň zpívat i dirigovat. No a my budeme pokračovat teď hudbou Johanna Sebastiana Bacha. Sarabandu z jeho uvertyry ve francouzském stylu nám zahraje čembalista Jiří Havrland.

Sarabandu z Bachovy uvertyry ve francouzském stylu nám zahrál skvělý čembalista Jiří Havrland. Z jehož debutové nahrávky vydané před 3 lety v roce 2023 pocházela tato ukázka. Opět tu mám hudbu symfonickou, teď Petr Ilič Čajkovský a finále z jeho 3. symfonie D-dur, někdy přezdívané též Polska, bude nám hrát těleso Royal Philharmonic Orchestra pod taktovkou Gilberta Levina.

Jsou 11:45 a toto bylo velkolepé finále z Čajkovského třetí symfonie D-dur, které teď doznělo v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha. Dirigent Gilbert Levine řídil těleso Royal Philharmonic Orchestra. A ještě chvíli zůstaneme u romantické hudby, bude to skladatel Max Bruch, který byl autorem několika houslových koncertů a už za svého života byl rozhořčen z toho, že se neustále hrává pouze ten první, dodnes nejpopulárnější. Nicméně my teď učiníme zadost jeho přání hrát i další houslové koncerty a poslechneme si druhou část z jeho houslového koncertu číslo 2 D-moll. Solo bude hrát Itzhak Perlman a doprovodí ho těleso New Philharmonia Orchestra.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic tím neudělal!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
11: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
12: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
11: Kaufland.
13: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Na Rádiu Klasik Praha opět zněla zobcová flétna, hrála na ní hráčka jménem Michala Petry a vyslechli jsme teď dva norské tance, respektive první z nich číslo jedna od Edvarda Hagerupa Griega. A dnešní dopolední vysílání uzavřeme opět barokem, bude to Benedetto Marcello, benátský skladatel. Kolegium 1704 nám zahraje úvod z jeho kantáty nazvané Ariana Abandonata.

0: Odbyla 12. hodina, Kolegium 1704 zahrálo hudbu Benedetta Marcella a končí dnešní dopolední vysílání Rádia Klasik Praha. Už za malý okamžik bude odpolední blok pokračovat hudbou Sergeje Rachmaninova. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám krásný čtvrtek třeba ve společnosti našeho hudebního programu a budu se těšit na slyšenou opět zítra v obvyklém čase mezi 9. a 12. hodinou.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: Je 12 hodin 12 minut, něco si přejte. Hezký dobrý den od mikrofonu Rádia Klasik Praha. Vás zdraví Bára Sedláčková. Já jsem se nechala tady tak úplně rozhodit zase tím, že je takový hezký čas a přitom je 21. května, takže zároveň hezké datum. Je čtvrtek, svátek má Monika. Vy jste právě teď slyšeli Sergeje Rachmaninova a hrál nám ho Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze pod taktovkou Vladimíra Válka. Jan Simon hrál na klavír. No a slyšeli jste koncert pro klavír a orchestr číslo 2 C-moll a byla to jeho třetí věta. No a my si hned na začátku dnešního odpoledního vysílání pustíme novinku týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: A je 21. týden roku 2026, tedy máme dneska 21. května, je 21. týden, to se nám to krásně sešlo. No a my máme pro vás čerstvou novinku týdne. Tentokrát je to album, které vyšlo v pátek 15. května u vydavatelství Deutsche Grammophon. Světoznámý český dirigent Jakub Hruša natočil všech šest symfonií Bohuslava Martinů s bavorským orchestrem bamberských symfoniků. V jehož čele stojí už 10. rokem. Symfonie Bohuslava Martinů vznikly v letech 1942 až 1953, kdy byl skladatel v exilu ve Spojených státech amerických. S výjimkou symfonie číslo 6 Symfonické fantazie, kterou dokončil v Paříži. Téměř všechny také vznikly na objednávku amerických orchestrů, nejčastěji bostonských symfoniků, ale i clevelandské a filadelfského orchestru a byly jimi premiérovány. Výjimku tvoří symfonie číslo 5, kterou Martinů věnoval České filharmonii a byla premiérována Rafaelem Kubelíkem na Pražském jaru v roce 1947. Britský deník The Guardian udělil nové nahrávce v recenzi 5 hvězdiček z 5. Pochválil Hrušova tempa, práci s detaily ve zvukové struktuře orchestru a celkově přesvědčivé interpretační pojetí. První vydání souborné nahrávky těchto symfonií Bohuslava Martinů u Deutsche Grammophon je podle Guardianu památným dnem. Jako hudební ukázku uslyšíme první větu ze symfonie číslo 4. Hrají bamberští symfonikové, diriguje Jakub Hruša.

0: Slyšeli jste novinku týdne a slyšeli jste hudbu Bohuslava Martinů, kterou hráli Bamberští symfonikové a kterou dirigoval Jakub Hruša. Pokud byste chtěli vědět víc, podívejte se na náš web klasikpraha.cz.
1: Klasik Praha. Dalším hostem pravidelného pořadu Hudba v miléniu bude mezinárodně úspěšný český tenorista Pavel Černoch. O svých současných aktivitách doma i v zahraničí, o pěvecké technice, výslovnosti i připravovaném novém albu pohovoří v premiéře 26. května od 19 hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
2: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Na Radiu Klasik Praha pokračujeme s nejlepší hudbou za posledních 500 let. Slyšeli jste teď kvartet číslo 2 G-dur, slyšeli jste druhou větu Georga Filipa Telemana, no a za malou chvíli už si pustíme Antonína Dvořáka a nebo třeba Claude Debussyho. Příjemný poslech.

Doznělo nocturno Hádur pro housle a klavír a šlo o ukázku z alba, které vyšlo v roce 2024 a kde je natočeno kompletní Dvořákovo dílo pro housle a klavír. Vy jste slyšeli hrát Jiřího Vodičku, toho času koncertního mistra České filharmonie, a Davida Marečka, toho času jejího generálního ředitele. No a vy jste tedy slyšeli nocturno meditativní skladbu Vážného výrazu, která existuje i ve verzích pro orchestr a čtyřruční klavír. My si teď pustíme valčík z baletu Giselle.

Slavný balet Giselle, a vy jste z něj slyšeli Valčík. Adolf Charles Adam je autorem této hudby. No, vy jste slyšeli hrát symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Ondřej Lenár dirigoval. No, teď si pustíme snění Claude Debussyho a potom třeba Wolfganga Amadea Mozarta. Uslyšíme snění a zahraje nám Daniel Hope na housle.

0: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
6: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
9: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
10: Ladíte Klasik Praha.

Ve 12 hodin 53 minut dozněla arie z Mozartovy komické opery z roku 1782, která se odehrává v Turecku a je to Únos ze Serejlu. A slyšeli jste tedy hrát maďarský státní orchestr, János Kováč dirigoval a Laszlo Polgár nám zpíval. No a my si teď pustíme ještě meditaci na staročeský chorál svatý Václave Josefa Suka, no a potom budou na řadě zprávy.

0: Ve 13 hodin nám dozněl meditace na staročeský chorál svatý Václave pro smyčcový orchestr Josefa Suka. Hrál nám symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Petr Altrichter ho řídil. No a na řadě už jsou zprávy v jednu.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: V případě, že vláda v červnu svým rozhodnutím o složení delegace na nadcházející summit Severoatlantické aliance omezí ústavní pravomoce prezidenta, bude se muset obrátit na ústavní soud. Prezident Petr Pavel to dnes řekl novinářům na bezpečnostní konferenci Globsec. Summit se bude konat v červenci v turecké Ankaře. Maďarská vládní strana TISA předložila do parlamentu návrh změny ústavy. Jedna osoba už nebude moci zastávat funkci premiéra více než dvě volební období. V případě schválení této změny by se Viktor Orbán už nikdy nemohl vrátit do premiérského křesla. Českou kulturou otřásá skandál v knihovně Václava Havla, která je podle Seznam zpráv v rozkladu. Pod vedením současného ředitele ekonoma Tomáše Sedláčka odmítají pracovat dlouholetí zaměstnanci, ale i sponzoři. Sedláček zůstává v knihovně sám a slibuje restart instituce i nové donátory. No a počasí. Čekáme polojasno až oblačno a ojediněle přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 21 až 23 stupni Celsia. Tolik zprávy ve 13 hodin, další nás čekají v 18.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněla ukázka z nahrávky tří symfonií Dmitrije Šostakoviče, které byly napsány ve 30. letech 20. století, je to 4., 5. a 6. a vyšlo to v roce 2024. No a tuhle ukázku nebo tuhle nahrávku natočil finský dirigent Klaus Mäkelä a natočil jako šéf dirigent Filharmonie Oslo. Dmitrij Šostakovič měl loni 50 let od úmrtí, letos 120 let od narození. No a vy jste tedy slyšeli třetí větu ze symfonie číslo 6 Hámol, jak už jsem říkala, Filharmonie Oslo řídila mladá dirigentská hvězda Klaus Mäkelä, který se narodil v roce 1996. No ale vlastně, když to teď v hlavě tak počítám, tak už zase tak mladý není, mně to jenom tak připadá. Šostakovičova symfonie číslo 6 měla původně být vokálně instrumentální dílo na slova Majakovského básně Vladimír Iljič Lenin a k tomu nakonec naštěstí nedošlo. Dílo je pouze instrumentální, protože jinak bychom ho asi nemohli poslouchat. My si teď pustíme Labyrint světa a raj srdce, uslyšíme pátou větu Petra Ebena.

Petr Eben nám zahrál na varhany svoje dílo Labyrint světa a Raj srdce a slyšeli jste pátou větu Sladké okovy lásky. Teď si pustíme symfonii B-dur, uslyšíme první větu Allegro assai Muccio Clementi, autorem této hudby, no a zahraje nám Die Philharmonia, Francesco Davalos diriguje.

0: Klasik Praha.
1: V Maratově ulici v Petrohradě měl 20 let svůj domov Dmitrij Šostakovič. Napsal tady svá raná díla a dnes ho tu připomínají jeho osobní věci, nábytek, partitury i klavír. Upomínky na slavného ruského skladatele najdeme i v Šostakovičově centru v Paříži. Po Šostakovičových stopách se vypravíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Tohle byla Svita pro smyčce, slyšeli jste šestou větu Leoše Janáčka. No, Svita pro smyčce je Janáčkovo rané dílo z roku 1877, které napsal ještě jako student. Je v něm však už znát Janáčkův osobitý rukopis. Vy jste slyšeli nahrávku z roku 2008. Gudny Emilsson, islandský dirigent, tady řídil kamerátů Bohemiku Prague. No a v roce 2024 samozřejmě bylo 170. výročí Janáčkova narození, takže právě k tomuto datu jsme obnovili opět to, že jsme tuhle svitu začali hrát. Skriabin, Alexandr Skriabin, to je další autor, jehož hudbu si pustíme na klavír, nám zahraje Vladimír Horovic.

Etida Dismol a Vladimír Horovic, který nám ji zahrál. Teď si pustíme trošku delší kus. Pustíme si koncert A-dur pro klarinet. Uslyšíte druhou větu Wolfganga Amadea Mozarta.

Ralph Mano nám hrál na klarinet a spolu s ním štátkapel Weimar Gerd Albrecht dirigoval. No a slyšeli jste koncert A-dur pro klarinet, druhou větu Wolfganga Amadea Mozarta. Teď nás čeká Šárka. Uslyšíme tedy třetí větu Mé vlasti Bedřicha Smetany. Zahraje nám Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Rodiče, zbystřete. Léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
7: Jsme Klasik Praha.

Za 4, ne, za 2 minutky budou 2 hodiny, je totiž 13 hodin 58 minut. No a vy jste slyšeli čtvrtou větu v finále Allegro symfonie C-dur Friedricha Witta a hrála nám Genère Philharmonie a Andreas Sebastian Weiser dirigoval. Georges Bizet a arie z opery Carmen, to je na řadě v našem playlistu právě teď. No a za malou chvíli už se přesuneme do 3. hodinky odpoledne ledního vysílání tady na rádiu Klasik Praha. No a co nás čeká? Třeba Igor Stravinský, Bedřich Smetana, nebo třeba Erik Satie, Gustav Mahler, anebo Giacomo Puccini. Takže se i v další hodince máte na co těšit.

0: José Carreras nám zaspíval, berlínští filharmonikové zahráli, Herbert von Karajan dirigoval a slyšeli jste arii z opery Carmen. No a my si teď pustíme toho slibovaného Stravinského, pustíme si ukázku s kritikou oceňovaného alba Movements amerického klavíristy George Lee.
1: Ladíte Klasik Praha.

Slyšeli jste ukázku z alba Movements z roku 2024 amerického klavíristy George Lee. Ten se narodil v roce 1995 a v roce 2015 získal druhou cenu na Čajkovského soutěži. Dramaturgie alba je zaměřená na skladby tanečního charakteru. Jsou tam třeba Schumannovy tance Davidovců, Ravelovy valčíky anebo právě čísla z baletu Petruška. Vy jste slyšeli Petrušku v pokoji a bylo to ze třech scén z baletu Petruška v úpravě pro klavír. Autor sám vytvořil tyhle klavírní úpravy právě pro pianistu Artura Rubensteina. My si teď pustíme nikoli klavír, ale smyčce. Bude to smyčcový kvartet číslo 1 e-mol z mého života. Uslyšíme třetí větu Bedřicha Smetany.

Pavel Haas kvartet nám zahrál smyčcový kvartet číslo 1 Emol z mého života. Slyšeli jste třetí větu Bedřicha Smetany. My si teď pustíme hudbu z filmu Francouzská depeše, z filmu z roku 2021. Za hudbou k tomuto filmu byl Alexandre Desplat nominovaný na Zlatý globus a na BAFTU. Je to tedy francouzský filmový skladatel, oceněný několika Oscary i Zlatými globy. A uslyšíme ukázku z alba, které vyšlo loni a kde si Desplat sám diriguje svou filmovou hudbu hranou pařížským orchestrem.

0: Klasik Praha.
1: Neuvěřitelných 20 let uplynulo, kdy jsem si do podobného pořadu pozval filmového režiséra Jana Hřebejka, který vystudoval scénáristiku na FAMU. Tentokrát se ho zeptám, proč si scénáře k filmům nepíše sám a jakou hudbu používá ve svých filmech. Prozradí také, co chystá v tomto roce. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory pojišťovny Kooperativa.
4: Co čteš, mami?
5: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuji, mě to obstará dcera.
4: Já taky musím chodit do práce.
6: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
7: Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo, Kawasakiho růže. Co se dělo v zákulisí filmů, které zbožňují generace diváků? Jan Hřebejk v bilančním rozhovoru odhaluje zákulisí své tvorby, historky z natáčení i vlastní pochybnosti. Osobní, upřímné a jiskřivě zábavné čtení. Knihu U mě pořád dobrý seženete na palmknihy.cz.
8: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Co to je?
10: Dopravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
13: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
14: Já.
13: Protože jsou spolehlivé?
14: Já, natürlich.
13: A se zárukou na 5 let zdarma?
14: Já, sicher.
13: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
15: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jste Gymnopédii číslo 1 Erika Satieho, Orpheus Chamber Orchestra nám hrála. No a po této krásné hudbě si řekneme něco z novinek z nakladatelství Vyšehrad. Máme pro vás vlastně takový návrh,

0: všechno se už prostě nedá vydržet. Právě v takovém světě žije Marisa, hrdinka satirického románu Nespokojenost od vycházející hvězdy španělské literatury Beatrice Serrano. Na první pohled má Marisa všechno. Byt v centru Madridu, slibnou kariéru v reklamní agentuře i souseda na nezávazný sex. Ve skutečnosti ale svou práci i kolegy upřímně nenávidí. Dny tráví zavřená v kanceláři, sjíždí videa na YouTube, zobe prášky na uklidnění a přemýšlí, jak z tohoto kolotoče uniknout. Zlom přijde ve chvíli, kdy musí odjet na víkendový team building v lesích. Nespokojenost je ostrý, vtipný a místy až bolestně pravdivý román o vyhoření, pracovních absurditách a hledání smyslu života, který se odehrává mezi meetingem a pondělním ranním e-mailem. Román vychází v překladu Romany Bičíkové v oblíbené edici Hlas nakladatelství Vyšehrad, která čtenářům a čtenářkám představuje výrazné světové autory a autorky, jejichž romány reagují na palčivá témata dnešní společnosti.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.

Dozněla živá nahrávka Mahlerovy 7. symfonie s bavorskými rozhlasovými symfoniky, která vyšla v lednu loňského roku u příležitosti 70. narozenin dirigenta Simona Rettla. Mahlerova 7. symfonie měla premiéru v Praze v roce 1908 na Holešovickém výstavišti v rámci jubilejní výstavy u příležitosti 60. výročí korunovace Františka Josefa I. císařem. No a pod taktovkou samotného Mahlera tehdy hrála Česká filharmonie spolu s členy orchestru Nového německého divadla v Praze. No a dílo má 5 částí, 3 standardní věty a 2 intermeca nocturna, pojmenovaná Nachtmusik. Vy jste tedy slyšeli teď 3. část, no a hrál nám symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, tedy samozřejmě pod taktovkou Simona Rettla. My si teď pustíme árii z Tosky, Giacomo Puccini je jejím autorem a orchestr Mnichovského rozhlasu nám zahraje pod taktovkou Marcella Viottiho a Rolando Villazón bude zpívat.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného českého malíře a grafika Zdeňka Netopila. Objevte umělcovu citlivou práci s barevnými tóny a mistrovskou grafickou techniku litografie. Nechte se vtáhnout do světa umění právě teď v Europarku. Více na europark.cz.
3: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
4: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
5: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
8: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
9: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
10: Luboši, ty ho nebyl, ho!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
11: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
12: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
13: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
12: Kaufland.
14: Je Klasik Praha.

Dozněla symfonie číslo 3 a mol skotská. Slyšeli jste druhou větu od Felixe Mendelssohna Bartoldyho. Chamber Orchestra of Europe nám hrál Jany Knezec-Segen, dirigoval. No a my si teď pustíme koncert pro dvoje housle, smyčce a basso continuo d-mol. Uslyšíme opět druhou větu a tuhle hudbu nesložil nikdo jiný než Johann Sebastian Bach.

0: Ach, dozněl Bach. Johann Sebastian Bach a jeho koncert pro dvoje housle, smyčce a basso continuo d-moll BWV 1043, slyšeli jste druhou větu. Mutter s virtuózy nám hráli, Mahan Esfahany dirigoval a Anne-Sophie Mutter hrála na housle a Yun N. Choi také. No, a my si teď pustíme zase minutový valčík Friderika Chopina. No a potom si pustíme třeba hudbu Joaquina Rossiniho nebo Leonarda Bernsteina.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Před malou chvílí jste slyšeli minutový valčík Friedricha Chopina, hrál nám Lang Lang. No a mně se bohužel tady stala taková síla nechtěného, protože se mi skopírovala ještě jednou ta skladba, no a málem jste ho slyšeli ještě jednou, no a já jsem tady v panice to chtěla zastavit a místo toho jsem vám pustila Gioacchina Rossiniho. Právě jste slyšeli Rossiniho duchovní skladbu z roku 1820, která nese výrazné rysy autorova operního slohu, jak jste mohli slyšet. No a vy jste tedy slyšeli třetí větu této slavnostní mše, nahrávku z roku 2022 a zpívala nám Eleonora Burato a orchestr a sbor Národní akademie svaté Cecílie nám hrál a Antonio Papano dirigoval. No a tak teď už bezchybně pokračujeme v našem playlistu, pustíme si Leonarda Bernsteina, no a bude nám hrát jazzový soubor a Alessandro Carbonare nám zahraje na klarinet. Uslyšíme prelud Fugue and Riffs pro klarinet a jazzový soubor. Uslyšíme třetí větu, Riffs for Everyone.

Riffs for Everyone, Leonarda Bernsteina, to je to, co jste právě teď slyšeli. Doufám, že vás to alespoň trošku rozhýbalo, pokud ne fyzicky, tak alespoň v mysli. To občas stačí k tomu, aby se člověk takhle pěkně ve čtvrtek odpoledne, skoro ve čtvrt na čtyři, trochu probudil. My si teď pustíme hudbu z filmu Casanova Federica Felliniho, uslyšíme opět třetí větu. Nino Rota je autorem té hudby, kterou uslyšíme, a zahraje nám Filharmonika de la Scala Ricardo Šají diriguje.

0: Klasik Praha.
1: Kdybych měla svého hosta charakterizovat jedním slovem, tak je to všestrannost. Je skladatel, dirigent, klavírista, píše symfonie, koncerty, opery, balety, scénickou nebo i filmovou hudbu. A aby toho nebylo málo, tak ještě krásně maluje. Prostě renesanční člověk, kterým je Jan Kučera. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
3: S jarem se probudila svěžest.
5: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
5: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
3: Amorino. Umění italského gelata.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
7: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
8: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
9: V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín jsme už probrali kde co. Kontaktní zoo, ubytování, kempování, trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín. Pane Kantore, jezdí k vám i školy v přírodě? Nebo mohou přijet?
10: Ano a ano, určitě mohou přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo v zooparku je přece ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování tříd zooparku máme připravené chatky, celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným zázemím. No a co je lepšího, než přírodovědu a přírodopis zažít přímo při výuce? Pro školy v přírodě máme v zooparku Zelčín připravené i sady programů, které mohou využít, a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů, rafty na vodu a další.
9: Pro školy v přírodě je tedy Zoopark Zelčín zajímavá lokalita. Poskytujete i stravování?
10: Samozřejmě, s tím se u nás počítá. Zajistíme přímo na místě celodenní stravování podle přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje Zoopark Zelčín kompletní servis.
9: A co další volnočasové aktivity?
10: Pro aktivní vyžití máme v zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny, a pokud chtějí, mohou s námi splout od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže ani zeměpis je u nás nemine.
9: Takže opravdová škola hrou. Zooparkzelčín.cz.
11: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
12: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
13: To je stavební spoření od Buřinky.
12: Aha, a kde se to dá stáhnout?
13: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
2: Tohle je Klasik Praha.

Vítězslav Novák a jeho zamilovaní. Slyšeli jste třetí větu ze Slovácké svity. Je 21. května, takže vlastně stále tady máme Máj lásky čas. No, hrála nám Státní filharmonie Brno Karel Šejn.

0: Hovoříme v časech, kdy jsou na programu předaukční výstavy a pak také následné aukce. A ta jedna se teď blíží, je to taková ta tradiční zahradní aukce, která proběhne ve čtvrtek 4. června od 17 hodin. A tak je logické, že pan Tomáš Hejtmánek je teď se mnou ve studiu. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsem ráda, že jste si na nás udělal čas, protože ta předaukční výstava, ta už je právě v běhu od 21. května do 3. června, to znamená těsně až do té doby před aukcí. No a tam si zájemci mohou prohlédnout to, co jste připravili pro tuto tradiční zahradní aukci. A je to samozřejmě i na vašich webových stránkách. Tak já jsem se dívala, je tam toho zase celá řada. Kolik těch předmětů tak zhruba?
1: Zhruba vám řeknu dokonce úplně přesně, takže je tam 224 položek výtvarného umění, starožitností a designu a je to tentokrát od roku 1300 až do současnosti.
0: Tak je to vždycky složité, ze které strany to uchopit, tak jestli bychom to třeba vzali od těch nejstarších položek, těch, které
1: je
0: by
1: to
0: byly.
1: Tak, můžeme začít těmi nejstaršími položkami. Jsou to tři gotické plastiky, dvě gotické madony, jedna je datovaná okolo roku 1300, skutečně jako hodně stará věc a potom je tam patrně z oblasti Čech také madona gotická z poloviny 14. století, která patrně, já si myslím, že byla odvezena, zachráněna v husitských dobách a odvezena teda do Německa, odkud jsme ji přivezli. A tou třetí gotickou plastikou je vítězný Kristus, také patrně z Čech okolo roku 1500.
0: Tak to jsme v té úplně nejstarší době, když budeme postupovat chronologicky?
1: Když bychom postupovali chronologicky, tak bychom určitě ještě zůstali někde možná v 16. století. Zmínil bych asi manieristický kabinet z oblasti Francie Burgundska, který je naprosto mimořádný tím zpracováním a tou náročností, která samozřejmě musela trvat mnoho měsíců. Je to bohatě vyřezávaný figurální kabinet opravdu z konce 16. století.
0: Takže to jsou zatím věci figurální nebo plastiky, co se týče nějakých výtvarných, myslím tady maleb?
1: No tak máme tam samozřejmě, ty taháky jsou většinou v oblasti malby a tím jedním tahákem je dílo Františka Muziky, je to jeho Elzinor, je to vlastně dílo, které vzniklo v nejpočetnějším cyklu, kterým se zabýval František Muzika v 60. letech až vlastně do roku 72, vytvořil celkem 12 variant tohoto Elzinoru, díla, která je přímo inspirováno Shakespeareovým Hamletem, je to takový podivný, když bych to měl popsat, podivný objekt, architektonický, možná surrealisticky symbolistní, který skutečně navazuje, to tak jakási pevnost starobylá. Takže obraz, který je významný hlavně tím, že po té, co František Muzika namaloval, tak ho vystavil během jednoho roku na 5 výstavách. A ta jedna výstava, asi nejdůležitější, byla právě Biennale v Benátkách, kde si ho zakoupil holandský sběratel, který si ho odvezl do své sbírky v Hágu. A teď tedy po 62 letech obraz vracíme zpátky do Čech. Takže je to výjimečná příležitost vidět opravdu výjimečný obraz tohoto významného malíře.
0: A tohle je, dá se říct, takový highlight té zahradní aukce?
1: Je to jeden z těch highlightů. Druhým obrazem, který se nám podařilo získat takřka na poslední chvíli, je Kamil Hoták. Je to rodinný výlet, je to takový rodinný portrét, řekl bych inspirovaný obraz, tak trochu Manetovu snídaní v trávě. Je to obraz, který teda nebyl ani počítán, že by byl nikdy na prodej, protože byl věnován té jeho muze, paní Enderštové, která je zobrazená také na tom obraze. Když bych to tak trošku popsal, tak je zde skutečně nejenom Kamil Hoták, jeho první žena, potom jeho syn a na nás se skutečně dívá ta paní Enderštová, kterou ale pan Hoták zobrazil v tom roce 66, když obraz maloval jako vzpomínku, když jí bylo 14 let. Takže je zde zobrazená jako 14 letá, kdy ji poprvé poznal a byla to skutečně jeho muza. Družka, která ho potom provázela zbytek života a měla asi velký vliv na celou jeho tvorbu.
0: Když zůstaneme ještě u těch českých tvůrců, které další položky byste vyzvedl?
1: Tak samozřejmě, jak jsem zmínil, jdeme až do současnosti, tak když jsem zmínil to nejstarší, tak nejmladším, nebo asi tím nejpozději vytvořeným dílem je z loňského roku. Je to dílo mladého autora Matěje, vidíte, teďko mi vypadlo jméno, ale je to samozřejmě abstrakce, která se vrací spíš k těm 60. letům, takže jo, Matěj Olmer, samozřejmě je to syn režiséra Olmera, takže docela taková zajímavost.
0: Tak to je zajímavost, to jsem netušila, že se vrhnu na výtvarné umění. Tak zmiňovali jsme některé české autory, vy jste říkal, že z toho středověku tam je nějaká Francie, tak ještě další položky z těch zahraničních?
1: Z těch zahraničních bych zmínil jednu zajímavost a je to malíř, který se dneska asi označuje jako malíř východoněmeckého pop artu. Ten malíř se jmenuje Hans Ticha, docela zajímavě. A zajímavé na tom je, že se narodil

0: tehdejším Československu v roce 1940, teda za války, a po válce byli vlastně odsunuti do teda tehdejšího východního Německa a stal se velmi populárním a je to obraz roku 71 s námětem prodeje vlastně ryb, taková jako hodně zajímavá věc, která se na českém trhu určitě neobjevuje.
1: Tak to je výtvarné umění, tedy pokud se týče obrazu, už jste zmiňoval některé ty plastiky středověké, je tam i z toho třeba užitého umění něco s...
0: Z užitého umění určitě je zde kolekce skla, kterou rádi nabízíme. Máme zde klasické sklo Francie, takže ten Galé, Daum, Arge Russo, krásné kusy skla, ale máme zde i současné nebo novější české skláře, jako je Hlava nebo Báchorík, a nebo už nežící Vašíček. To jsou samozřejmě ty skláři velmi významní český.
1: Mě vždycky fascinuje, kde se ještě pozbírá tolik krásných děl. Vy jste k tomu vydali i katalog, který jste přinesl sem do studia, takže ten je také k dispozici zájemcům. Jak jsem říkala, na webových stránkách ty položky také najdou, tak na co ještě nalákat? Určitě bude krásné počasí.
0: No jo, doufejme, samozřejmě tím, že naše aukce, ta zahradní, se odehrává skutečně na zahradě, je to jeden z mála, řekl bych, možná jediný tady v České republice auční domu, který má auční sál takřka pod širým nebem, takže samozřejmě jsme trošku závislí na počasí, ale už jsme zde zažili i průtrže mračen a samozřejmě lidé zde vydrželi a padaly i autorské rekordy, takže doufejme, že bude spíš hezky, ale určitě stojí za to přijít si podívat na tu předauční výstavu, kde jsou samozřejmě i, jak jste zmiňovala, plastiky, takže jsou zde i modernější čeští autoři, jako je Stefan Milkov, který zde má velkou plastiku odpočívajícího satyra, který ještě má nahoře takovou misku, kterou jsme ještě narychlo osházeli jahodami, tak nevím, jestli ještě dozraje nebo do té doby, ale kdo si tu sochu pořídí, tak může sklízet i jahody.
1: Tak to je přidaná hodnota navíc. No, má být krásné počasí, předpověď zatím přeje, takže doufejme. Zveme nejen tedy na tu zahradní aukci, která, jak jsem říkala, bude ve čtvrtek 4. června, podrobnosti i na těch webových stránkách, no a ta předauční výstava, ta trvá vlastně až do toho dne předtím, každý den od 11 do 18 hodin, jestli říkám správně.
0: Je to tak.
1: Tak my zveme do Outhouse Hejtmánek, pan Tomáš Hejtmánek byl naším hostem ve studiu, díky za návštěvu a ať se to vydaří k vaší plné spokojenosti.
0: Já moc děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou.

15 hodin 44 minut stále posloucháte, doufám, Radio Klasik Praha. No a právě jste slyšeli La Giocondu, operu, slyšeli jste Tanec hodin a Amilcare Claire Ponchielli byl autorem této hudby a hrál nám Pražský symfonický studiový orchestr a Petr Tomčány dirigoval. Teď si pustíme Píseň noci Edwarda Elgera a zahraje nám Daniel Hope na housle a Jacques Amon na klavír.

0: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 Kč. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevu 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
8: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
12: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
11: Kaufland.
13: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Jan Novák a jeho koncertino pro dechové kvinteto. Šlo o ukázku z debutového alba Inscape a tohle debutové album patřilo Alinde Quintetu. Vyšlo to v roce 2025 u Suprafonu z díly autorů 20. století. Alinde Quintet jsou vítězové soutěže ARD Mnichov a laureáti Českého spolku pro komorní hudbu. No a vy jste tedy slyšeli hudbu Jana Nováka, českého skladatele 20. století, který po roce 1968 emigroval, nebo v roce 68 emigroval a potom žil v zahraničí. No a to koncertino pro dechové kvinteto je z roku 1957. My si teď pustíme Chaconu, půjde o ukázku z alba All Improviso z roku 2003. Zahraje nám Larpeggiata, evropský soubor založený teorbistkou a dirigentkou Kristinou Pluhar. A oni se zaměřují na hudbu 17. století, kterou právě často hrávají v netradičních aranžmá s prvky improvizace. No a zahraje nám tedy Larpeggiata, zahrají nám hudbu italského barokního skladatele a houslisty, který žil mezi lety 1605 až 1669 a jmenoval se Antonio Bertali.

Jistě jste poznali, co právě teď doznělo. Byla to Svita Rustika, slyšeli jste první větu Allegro Rustico, byl to opus 19 skladatelky a dirigentky Vítězslavy Kaprálové, která zemřela roku 1940 v pouhých 25 letech. Svita, kterou jste slyšeli, je na motivy lidové hudby z roku 1938. Vznikla z podnětu londýnské pobočky Universal Edition a hudební prostředky jsou inspirovány Stravinským a baletem Petruška. Slyšeli jste nahrávku českého symfonického orchestru Českého rozhlasu z roku 2017. Marko Ivanovič dirigoval. No a vy, pokud byste chtěli o Vítězslavě Kaprálové a době, v které žila, vědět víc, můžete si podívat nebo si pustit dokument, který se jmenuje jednoduše Kaprálová.

Osudová, slyšeli jste symfonii číslo 5 C moll, druhou větu Ludvíka van Beethovena. Tonhalle Orchestr Zürich nám hrál, David Zinman dirigoval. No a teď si pustíme takovou starou věc a zase si pustíme larpeggiatu pod vedením Kristýny Pluhar. No a ta tentokrát i aranžovala skladbu, kterou uslyšíme. Uslyšíme hudbu Andrei Falconieriho. No a právě Kristýna Pluhar, která se zabývá touhle starou hudbou, ji zaranžovala tak, abychom si ji mohli dnes poslechnout.

Slyšeli jste neapolského barokního skladatele a loutnistu, který se jmenoval Andrea Falconieri, a ta arie, kterou jste slyšeli, se jmenovala Arie nad Čakonou. Solisté, kteří nám hráli, byli z Portugalska João Fernandes, nebo kteří nám zpívali, a Zachary Wilder, ten byl zase z Ameriky. No a vy jste slyšeli tedy ukázku z alba souboru L'Arpeggiata alla Napolenata z roku 2021 a jsou to skladby neapolských autorů v typicky osobitých aranžmá Kristýny Pluhar. Povídáme si o tom tady velmi často, takže to z našeho repertoáru znáte. My si teď pustíme hudbu ze špagetového westernu pro pár dolarů navíc. Ennio Morricone je autorem této hudby. Zahrají nám filharmonici města Praha.

0: Klasik Praha.
1: Další díl pořadu Švédský stůl nabízí hudbu poklidného plynutí a lahodného zvuku renesančních nástrojů. Fantazie od Eustache du Corroy v nahrávce souboru Esperion 20 s uměleckým vedoucím Jordi Savalem. Poslouchat můžete v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory ČEPS, České elektroenergetické přenosové soustavy.
4: Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo, Kawasakiho růže. Co se dělo v zákulisí filmů, které zbožňují generace diváků? Jan Hřebejk v bilančním rozhovoru odhaluje zákulisí své tvorby, historky z natáčení i vlastní pochybnosti. Osobní, upřímné a jiskřivě zábavné čtení. Knihu U mě pořád dobrý seženete na palmknihy.cz.
5: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
6: Těší se na vás Jiří Bárta.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
8: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
9: Kaufland.
11: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

My si teď pustíme Bohuslava Martinu a pustíme si nahrávku smyčcových kvartetů, právě Bohuslava Martinu v podání Pavel Haas kvartetu. A nahrávka vyšla loni u Suprafonu. Album získalo řadu mezinárodních ocenění, včetně Di Passon d'Or. No a pak se k tomu ještě něco řekneme. Uslyšíme tady smyčcový kvartet číslo 1, první větu, no a mám pro vás taky pozvánku.

Slyšeli jste tedy nahrávku smyčcových kvartetů v podání Pavel Haas kvartetu a smyčcových kvartetů Bohuslava Martinů. Tento smyčcový kvartet číslo 3, slyšeli jste první větu, napsal Martinů v roce 1929 v Paříži. No a já jsem vám slibovala pozvánku. Mám pro vás pozvánku do zámku Liteň, který ožije hvězdně obsazenou prodanou nevěstou. Jedinečným hudebním zážitkem hvězdně obsazeným open air koncertem Prodaná nevěsta ožije v sobotu 29. srpna od 20 hodin na dvoří barokního zámku Liteň nedaleko Berouna. Česká operní klasika Bedřicha Smetany, slavící letos už 160 let od své premiéry, se zde publiku představí ve špičkovém provedení. Mařenku stvární Kateřina Kněžíková, jeníkem se stane Daniel Matoušek. Oba jsou solisty Národního divadla v Praze. Role Kecela se ujme Adam Plachetka, basbaritonista světového renomé, kterému pravidelně tleská publikum New Yorkské metropolitní opery. Jako Vašek se představí Herman Hasimau. Zkrácená verze Smetanovy opery zazní v podání orchestru Národního divadla v Praze pod taktovkou šéf dirigenta Roberta Jindry. Do Litně přijede také více než 60 členek a členů pěveckého sboru Národního divadla. Hudební událost doprovodí i originální vizuální podívaná. Autorem a režisérem scénického řešení je Michal Caban, který celé zámecké nadvoří rozzáří a rozpohybuje elegantním videomappingem. Koncert se uskuteční za každého počasí, scéna bude zastřešená a v případě letní spršky budou pro návštěvníky připraveny pláštěnky. Vstupné je v cenách od 790 do 5000 korun a je to v prodeji v síti Ticketportal. Pokud byste tedy chtěli tento mimořádný zážitek zažít, podívejte se na Ticketportal Zámek Liteň, určitě to najdete. No a teď už Gabriel Fauré.

Gabriel Fauré a jeho Requiem, slyšeli jste šestou větu Liberame. Bostonský symfonický orchestr nám hrál, Seiji Osawa dirigoval a Håkan Hagegård, baritonista, nám zpíval. No a my si teď pustíme sonátu S-dur pro klarinet a klavír, uslyšíme první větu a bude to ukázka z debutového alba Connection a ne de Pelegrinage neboli Léta putování, které v roce 24 vydalo duo Marek Švejkar a Lenka Korecká. No a je na něm český a francouzský repertoár. My si teď pustíme tu část, kde je francouzský repertoár. Camille Saint-Saëns je totiž autorem té sonáty, kterou si pustíme. Marek Švejkar hraje na klarinet, Lenka Korecká na klavír a Marek Švejkar právě jako první český klarinetista studoval na pařížské Národní konzervatoři, i toho pravděpodobně pojí s láskou ke Camille Saint-Saënsovi. No a Saint-Saënsova klarinetová sonáta pochází z roku 21 a je jedním z autorových posledních děl a Saint-Saëns věnoval právě jednomu z pedagogů pařížské Národní konzervatoře.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Potřebujete rychle prodat nemovitost a nechcete čekat měsíce? S námi získáte peníze i hned a bez starostí. Vykupujeme byty, domy, pozemky i chaty. Prodejte jednoduše, rychle a bezpečně. Navštivte aaarealitnifond.cz.
3: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
4: Co čteš, mami?
5: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuji, mě to obstará dcera.
4: Já taky musím chodit do práce.
6: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
9: A tomu říkáte problém?
11: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
12: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
13: Voda, s tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
15: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Ladíte Klasik Praha.

Dozněl Valčík ze třetího dějství opery Růžový kavalír a Richarda Strause. Hrali nám berlínští filharmonikové, Karl Böhm dirigoval. Je 17 hodin. No a my si teď pustíme svitu Michela Richarda de la Landa a zahraje nám La Symphonie du Marais. Hugo Rein diriguje. Je to pátá svita a uslyšíte šestou větu.

0: Dozněla Afrika, fantazie pro klavír a orchestr opus 89 a autorem této hudby není nikdo jiný než Camille Saint-Saëns. Hrál nám orchestr Radia Lucemburg a Louis de Froment dirigoval. Gabriel Toaquino hrál na klavír. No a teď už je na řadě novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Dnes je 21. května a já mám pro vás 21. novinku v řadě v roce 2026. Čerstvou novinkou na Rádiu Klasik Praha je tentokrát album, které vyšlo v pátek 15. května u vydavatelství Deutsche Grammophon. Světoznámý český dirigent Jakub Hruša natočil všech 6 symfonií Bohuslava Martinů s bavorským orchestrem bamberských symfoniků. V jehož čele stojí už 10. rokem. Symfonie Bohuslava Martinů vznikly v letech 1942 až 1953. Kde byl skladatel v exilu ve Spojených státech amerických s výjimkou symfonie číslo 6 symfonické fantazie, kterou dokončil v Paříži. Téměř všechny také vznikly na objednávku amerických orchestrů, nejčastěji bostonských symfoniků, ale i clevelandského a filadelfského orchestru a byly jimi premiérovány. Výjimku tvoří symfonie číslo 5, kterou Martinů věnoval České filharmonii a byla premiérovaná Rafaelem Kubelíkem na Pražském jaru v roce 1947. Britský deník Guardian udělil nové nahrávce v recenzi 5 hvězdiček z 5. Pochválil Hrušova tempa, práci s detaily ve zvukové struktuře orchestru a celkově přesvědčivé interpretační pojetí. První vydání souborné nahrávky těchto symfonií Bohuslava Martinů u Deutsche Grammophon je podle Guardianu památným dnem. Jako hudební ukázku uslyšíme první větu ze symfonie číslo 4. Hrají bamberští symfonikové a diriguje Jakub Hruša.

0: Klasik Praha.
1: V Maratově ulici v Petrohradě měl 20 let svůj domov Dmitrij Šostakovič. Napsal tady svá raná díla a dnes ho tu připomínají jeho osobní věci, nábytek, partitury i klavír. Upomínky na slavného ruského skladatele najdeme i v Šostakovičově centru v Paříži. Po Šostakovičových stopách se vypravíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Předaukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: S jarem se probudila svěžest.
5: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
5: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
3: Amorino. Umění italského gelata.
6: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
7: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
10: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Dozněla hudba z počítačové hry Kingdom Come. Deliverance 2, je to z roku 2025, Putování. No a je to tedy hudba z nejúspěšnější české počítačové hry, které se za první rok od vydání prodalo celosvětově přes 5 milionů kopií. Odehrává se kolem roku 1400 v Českém ráji a v okolí Kutné hory. Jan Valta a Adam Sporka jsou autoři této hudby. Pokud byste se někdy vydali do Kutné hory, já kousek od tamtud pocházím, takže se tam vydávám docela pravidelně, a překvapili by vás lidé, stejně tak jako v Českém ráji, kteří mají na sobě prapodivné středověké kytlice a na nohách škorňata, vězte, že jsou to milovníci této hry. Je to velmi zajímavé a zábavné, když vidíte turisty, kteří jsou takto netradičně oblečeni a není třeba zrovna kutnohorské stříbření. Jsou to tito fanoušci počítačové hry. Zajímavé také je, že podle průzkumu jsou to průměrně 35-letí muži, kteří tuto hru hrají, a oni se ocitají tedy takhle kolem roku 1430 třeba musí sbírat byliny. To je opravdu zajímavé, protože pokud byste se šli projít po českých loukách, myslím, že ne úplně příliš často narazíte na muže, kterému je 35 plus a chodí a třeba sbírá jitrocel, který by si potom usušil doma a uvařil by si z něj třeba čaj nebo si z něj udělal mast. No nicméně, pánové, ale jitrocel sbírají v Kingdom Come, protože to je k tomu vede. Takže vlastně je to i takové edukativní, u toho poslouchají takovouhle pěknou hudbu. No a my si teď pustíme ne hudbu k počítačové hře, ale hudbu k divadlu. Pustíme si hudbu k divadlu Aarona Coplanda, uslyšíme druhou část z pětidílné Světy pro malý orchestr.

hudba k divadlu Arona Copelanda právě dozněla. Hrali nám New Yorkští filharmonikové, Leonard Bernstein dirigoval. No a teď si pustíme Pavanu. Ferdinanda Richardsona a na čembalo nám zahraje Zuzana Růžičková.

po Pavaně nás teď čeká scénická kantáta na světské texty potulných středověkých hudebníků, které byly nalezeny v benediktinském klášteře v Beuronu. No a my uslyšíme Blazin Flor a Helenu. No a Karl Orff je autorem této hudby. No a zahraje nám Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Gaetano Delogu diriguje a Kynův smíšený sbor řídí Pavel Kyn.

0: Klasik Praha.
1: Dalším hostem pravidelného pořadu Hudba v miléniu bude mezinárodně úspěšný český tenorista Pavel Černoch. O svých současných aktivitách doma i v zahraničí, o pěvecké technice, výslovnosti i připravovaném novém albu pohovoří v premiéře 26. května od 19 hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i

0: třikrát zelená smažák.
1: Říkej!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
8: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2020. 26. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürlich.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já, sicher.
9: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
11: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
12: Ladíte Klasik Praha.

Vy jste slyšeli koncert C-dur pro hoboj a orchestr třetí větu, Allegretto Carlo Bezzozzi byl autorem této hudby, hrál nám Sukův komorní orchestr pod taktovkou Josefa Suka. Jan Adamus hrál na hoboj, Květa Novotná na čembalo. No a teď si ještě pustíme symfonii číslo 4 A-dur italskou Felixe Mendelssohna Bartoldiho.

0: 17 hodin 59 minut 54 vteřin a dozněla právě symfonie číslo 4 A-dur, italská druhá věta Felixe Mendelssohna Bartoldyho. Hrála nám Pražská komorní filharmonie, Tomáš Hanus dirigoval. No a protože už je přesně 18 hodin, na řadě jsou poslední dnešní zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: V Brně začal festival Meeting Brno a také setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení, které se poprvé koná v Česku. Piety na pátém nástupišti, odkud z Brna odjížděly židovské transporty, se účastní vedení sudetoněmeckého krajanského sdružení společně s Nikem Vintnem, synem syra Nikolase Vintna, který zachránil před hrůzami koncentračních táborů stovky československých dětí. Na nejvyšší horu světa vystoupal ve středu z nepálské strany nejvyšší počet lidí během jediného dne. Mount Everest zdolalo rekordních 274 horolezců a šerpů, oznámil generální tajemník asociace organizátorů expedic Rishi Bhandari. Dosavadní rekord v počtu výstupů z nepálské strany za 24 hodin činil 223 a byl zaznamenán v květnu roku 2019. Premiéru klasického baletu Giselle uvedl baletní soubor Národního divadla Brno. Tančí se na jevišti Mahenova divadla. Nové nastudování Giselle vychází z původní choreografické předlohy. A počasí. Zítra v pátek bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty se vyšplhají ke 24 až 26 stupňům Celsia. Tolik poslední dnešní zprávy, no a nás čeká další hudba, nejlepší za posledních 500 let.
1: Jsme Klasik Praha.

Vstupujeme do poslední hodinky odpoledního, teď už podvečerního vysílání na Rádiu Klasik Praha. Slyšeli jste ukázku z alba Jihočeské komorní filharmonie České Budějovice z roku 2024 se slavnými kytarovými koncerty v úpravách pro jiné solové struné nástroje Joaquina Rodriga. Tady to byl koncert z Aranjuez v aranžích právě pro čembalo a orchestr. Vojtěch Sporný nám hrál na čembalo právě úpravu solového partu určenou původně pro harfu. Koncert z Aranjuez napsal Rodrigo v roce 39 a je inspirován zahradami Královského paláce právě poblíž Madridu. My si teď pustíme Američana v Paříži, George Gershwina, uslyšíme druhou větu, takže ze Španělska přímo do Paříže.

Tak tohle byl Američan v Paříži, slyšeli jste jeho druhou větu, Pittsburghský symfonický orchestr nám hrál, André Preven dirigoval. No a teď si pustíme menuet. Je 18 hodin, 18 minut, něco si přejte. Symfonie číslo 89 E-dur, tu si nepřejte, tu vám pustíme bez přání, pustím vám třetí větu. Le Petit Band nám zahraje a Sigiswald Kuiken diriguje.

0: Klasik Praha.
1: V mnoha směrech předběhl svou dobu francouzský skladatel a klavírista Erik Satie. Jeho nejznámějšími díly jsou klavírní opusy Gymnopédie Gnosienne a Vexation či Ballet Parade. Jeho novátorská hudba měla výrazný vliv i na moderní hudební skladatele. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
4: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla bel, CZ.
5: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
11: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
12: Třikrát zelená, smažák!
13: Říkej!
14: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
15: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Jean-Philippe Rameau a slyšeli jste Žík a Rondo z kusu pro čembalo. Vikingur Olafsson nám hrál na klavír. 18 hodin, 30 minut, no a my si pustíme předehru kandidáta Leonarda Bernsteina.

Slyšeli jste předehru ke Candidovi Leonarda Bernsteina. Los Angeles Philharmonic Orchestra nám hrála a Leonard Bernstein sám dirigoval. Pustíme si teď klavíristu Daniela Trifonova, který nahrál koncertní etidu číslo 3 Desdur a ta patří Ferenci Listovi.

Daniel Trifonov nám zahrál koncertní etudu číslo 3 Ferenc Lista. My si teď pustíme Antonína Dvořáka. Na violončelo nám tentokrát zahraje Tomáš Jamník. Uslyšíte koncert číslo 2 H-moll pro violončelo a orchestr. Uslyšíte první větu. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Netopila bude hrát také společně tedy s Tomášem Jamníkem. No a potom už vás čeká z archivu osobností 512. díl a potom samozřejmě koncert bez smokingu, jak jste zvyklí. Já vám přeji krásný zbytek čtvrtečního večera, taky samozřejmě zítra příjemný pátek a hezký víkend. Měly by nás čekat tropické teploty, tak si to teplo hezky užijte. No a my se spolu opět uslyšíme příští týden. Naslyšenou.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
9: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
12: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
13: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
14: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
15: Z archivu osobností.
14: Co poslouchají slavní.

0: Už začal pořad z archivu osobností nejenom naší znělkou, ale taky v první hudební ukázce. A já na začátku musím říct, že si ji přál do našeho pořadu můj host, se kterým jsem se poprvé, a od té doby teda taky naposledy až dneska, setkal přesně před 20 lety. Je to neuvěřitelné, když začínal jeden z těchto pořadů, podobných těm, který posloucháte dnes, a tím hostem je režisér Jan Hřebejk. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane režisére, nebo Honzo můžu říkat?
1: Klidně Honzo.
0: Dobře. My jsme se opravdu setkali před těmi 20 lety, což je teda nesmírně dlouhá doba, ale taky to zároveň hrozně rychle uteklo. Vy jste v jiném rozhovoru v tomto týdnu taky hovořil, nebo budete hovořit s mojí kolegyní Martině Klausové o knize U mě pořád dobrý, takže tu můžeme trošku vynechat, protože jste si o ní řekli určitě hodně. I když mě třeba zaujalo, proč je tady napsáno na stránkách vydavatele bilanční rozhovor, protože člověk v tomhle věku asi bilancovat ještě nemusí.
1: Nemusí, já jsem to tam říkal, já tam kamaráda v tom nakladatelství a on mě navrhl, aby jsme udělali rozhovor do té řady těch rozhovorů nakladatelství Vyšehrad. To není úplně bilanční, ale přece jenom tak budeme 60 a nějaký zážitky se mi za ten život naschromáždili, tak jsme se to snažili s Veronikou Bednářovou říct tak nějak, aby to na těch 250 stránkách bylo aspoň trošku zajímavý, zábavný.
0: Dobře, tak tenhle ten rozhovor si můžete poslechnout taky i na našich webových stránkách, v podcastu, taky na Spotify s kolegyní Martinou Klausovou. A teď se zeptám na ten první hudební výběr, to je taky taková hezká věta. Kdo chce psa být, vždycky si hůl najde, od Jiřího Suchého.
1: Já jsem miloval desku, která vyšla na sklonku 60. let a byla z představení Jonáše doktor Madrace, Suchýho Šlitra. To bylo to poslední představení, v kterém účinkoval Jiří Šlitr. A tam nebyla tato písnička. Kdo chce psa být, vždycky si hůl najde. Kde jsou takový verše jako aby psi a aby psice nezemřeli nudou, na sebe si sukovice aportovat budou. Je to vlastně úplně přesná předzvěst normalizace. S tou elegancí a humorem a černým humorem Jiřího Suchýho. V tom textu ta píseň je podle mě fantastická a tu dobu předpověděla být s humorem tak mrazivě přesně. Jsem to použil takový přívlastek. Já jsem Veronice, když jsme psali tu knížku, jsem mi říkal, nepiš tam ty přívlastky, já to nepoužívám, to nesnáším. A sám teď jsem použil příznak mrazivě. No prostě je to skvělá písnička. Já jsem celou tu desku málem odřel, jak jsem ji furt poslouchal dokola, kde jsou ty písničky Mississippi, jo, to jsem ještě žil. A je to prostě celý naprosto kubistický portrét, myslím, že tam je. Já Suchýho zbožňuju, nebo Suchýho se Šlitrem. Ale i Suchýho bez Šlitra miluji teda. Tak tohle považuji za takovou vrchol jejich tvorby, podobně jako tu operu Dobře placená procházka. Ale tuhle píseň jsem slyšel poprvé, jsem před 5 lety, kdy to konečně vyšlo. A tak proto jsem ji sem dal, protože to je kuriozita.
0: A vzal se sebou i další hudební ukázky, které já postupně představím mezi jednotlivými vstupy s vámi, ale teď se zeptám ještě, říkáte, že milujete Jiřího Suchého, tak asi zřejmě milujete i divadlo a koncerty. Chodíte někdy do divadla, nemyslím na svoje režie, ale nebo na koncerty?
1: To bych moc často nechodil, my chodili jenom na svoje režie. Teď jsem byl na Afterlifeu, na Jezerce se podívat. Je to tak skvělá hra. Neříkám, že inscenace, tady chválím Rickyho Gervé. I když já myslím, že to hrajou dobře, Milan Steiner hraje tu titulní roli skvěle. A všichni hrajou skvěle, Pezer je skvěle. Ale tak na Afterlife chodím. Ale chodím hodně do divadla. Chodím možná do divadla víc než do kina. Jako kdybych si říkal, to kino jde dohnat, to divadlo v tom čase zmizí. Teď jsem viděl asi nejlepší představení roku. Nový představení Dušana Pařízka, Amadoka se to jmenuje. Hraje se to v X10. Pokračuje to vlastně v té tradici toho divadla komedie za Pařízka. Já jsem to zbožňoval, tak on je čím dál tím lepší, mám pocit. Tak to všem určitě doporučuji. Chodím rád na Zábradlí do Činohráku. Tam jsem chodil rád už za Komoušů, že to byly dvě takový pražský dobrý divadla. Mám rád hostování, když v Praze hrajou divadlo Petra Bezruče, nebo když hrajou pro vás, jen Boha divadlo. Rád jsem jezdil vždycky do Hradce, do divadla. Snažím se vidět, asi nejvíc chodím do divadla a potom na koncerty. Byl jsem teď po 30 letech na Krausberry. Já jsem se s Martinem trošku kamarádil, Krausem. Točil jsem mi klip k té první desce Na větvi, ten titulní klip. Je to chlupatý. A pak jsem, on mi objevil píseň, to je docela dobrá historka, on mi objevil píseň Sluneční hrob. A mně se to šíleně líbilo. A pak jsem si pustil ten originál od Vlády Mišíka a líbil se mi ještě víc a urazil se Martina. Jsem mu říkal, to je trošku jak zábavová kapela, což jsem se splet. Já jsem ho nechtěl urazit, ale mám takovou hulváckou povahu. A pak jsem se styděl chodit na ty koncerty, abych se mu nemusel omlouvat, protože jsem pak ten názor změnil a hrozně se mi to líbí, jak to dělá. A tu písničku jsem v té originální verzi, protože ten film Pelíšky se vrací do konce 60. let a ta Mišíková verze je z toho konce 60. let. A tak je tam ta Mišíková. A byl jsem na tom Krausovi teď, mají furt plno, což jsem šťastný. A je to, on prodělal rakovinu Martincovým jícnu, ale zpívá furt jak Jagger, je to super. Tak jsem byl nadšený. Nevím, jestli posluchači Rádia Klasik jsou vyznavači skupiny Krausberry, ale podle mě to je klasika.
0: Ta klasika je už i to, co budeme hrát tady v tom našem dnešním pořadu, i když to dnes tady nebude ta takzvaná vážná hudba, my teda spíš říkáme klasická, ale vlastně klasičtí jsou třeba Beatles, další kapely, jo, to je samozřejmě neoddiskutovatelné. Ale my si poslechneme teď další skladbu, vy jste říkal, že máte rád Keitha Jarretta, ale říkal jste mi zároveň, že jste na jeho koncertě nikdy nebyl, že se to nepodařilo.
1: On už nekoncertuje taky.
0: Už teď nekoncertuje. To je samozřejmě. A tohleto je takový přídavek z jeho živého koncertu z japonské Nagoji, tak si ho pojďme poslechnout.

0: Encore from Nagoya, Kid Jarrett, teď na Rádiu Klasik Praha v pořadu z archivu osobností. Mým hostem je režisér Jan Řebejk. Já se teď zeptám třeba na ty jednotlivé vaše činnosti, když už jsme o tom mockrát hovořili a hovoříte o tom velmi často, ale vy jste vlastně vystudoval, pokud vím, scénaristiku v té první fázi a ještě čosi?
1: Ne, studoval jsem
0: jenom scénaristiku.
1: Ono se to jmenovalo katedra scénaristiky a dramaturgie.
0: A dramaturgie, no.
1: Jo,
0: tak bylo
1: což
0: to
1: se jmenuje asi pořád, jo. Ale ta funkce toho dramaturga se trošku jako mění. Jsou prostě v televizi jsou ti kreativní producenti a je to možná přesnější. No.
0: Říká se tomu jinak. Ale vy jste vlastně těm scénářům se nevěnoval do té míry jako režii později, kterou jste vlastně nevystudoval.
1: Já jsem se nikdy těm spoluautorům nebo těm autorům scénářů, ať už to byl Petr Jarchovský, Petr Zelenka v těch začátcích, Petr Jarchovský celý život, a nebo v současnosti třeba Martina Formanová, jsme dodělali loni, nebo teď doděláváme sérii, kterou jsme natočili loni, která se jmenuje Na tělo pro Českou. Jsme dělali 9-dílnou takovou minisérii. Já jsem se tam nikdy nepřipisoval. Já jsem si v tomhle bral vždycky příklad z pana Formana. On se tam nepřipisoval, ale zasahoval do toho trošku a já si říkám, hele, to je strašně nevděčná profese, ten scénárista, protože to je to čistě autorský. U té televize je to naprosto rozhodující komodita, přitom on je placený až poslední, až když se to opravdu natočí a ty platy jsou bledý, když to není vyloženě nějaká hvězda. A ještě to ten tvůrce předělá, si říkám, abych se mu tam ještě připisoval a bral si nějaký kredit. Ale kecám do toho, protože ten tvůrčí proces mě zajímá. Zajímalo mě vždycky to, čemu jsme s Jarchovským, a to se tak používá, říkali ping-pong, jo, že ta debata o tom, co budeme společně psát, anebo variovat, když byl výchozí materiál, třeba knížka Petra Šabacha, tak my jsme to většinou znali, nebo Petr určitě, Jarchovský v rukopisech, nebo to Peťa Šabach, než něco napsal, tak to vyprávěl. On byl výborný vypravěč, jako já když ho čtu, tak ho slyším. Jo? A tak jsme vždycky vedli o tom dialog a někdy a řada těch autorských mých ambicí jako se do toho promítla. Takže já jsem, jenom mě nebavilo sedět na zadku a psát, jako a koukat na ty stránky. Nenaučil jsem se pořádně ani na stroji, na to, že jsem studoval tu scénaristiku, jak je to ostuda, vždycky jsem to diktoval. Ale bavila mě ta autorská část, to samotné psaní ani ne. A do teďka mě to baví. S tou Martinou jsme to psali, takže ona napsala povídky a já jsem jí napsal, který ty motivy bych pospojoval. Ona pak to rozvíjela a já jsem to vždycky komentoval. Takhle jsme si, že ona žije že, v Connecticutu, takže jsme si tak jako psali a vždycky jsem ráno měl ty 4-5 stránek jich, napsal jsem jí k tomu stránku a ona zase do dalšího dne napsala. Byla šťastná spolupráce, ale to přesvědčení, že se tam mám připisovat jako autor, jsem neměl nikdy.
0: Já jsem při natáčení filmu nikdy nebyl a je tam přítomen scenárista třeba a jakým způsobem probíhá ta komunikace mezi vámi už během natáčení, pokud probíhá?
1: Někdy tam je, záleží to na tom, jaký máte vztah, nebo jestli on tam může být. Šabach třeba na natáčení vůbec nechodil, ten ale nebyl scenárista, ale byl autorem těch předloh, těch našich raných filmů. Ten se šel podívat, když to bylo pro něj nějak zajímavý, jako že to čla taneční zábava v Šakalých letech, nebo přišel na natáčení Pupenda, pan prezident Havel, tak to se přišel Šabach podívat, potom si pokecat. Ale jinak to natáčení, Jarchovský je můj kamarád, tak ten jako chodil, teď točím takovou minisérii, která se bude jmenovat Jobovka, a napsal jí Matěj Dadák, že je herec činoherního klubu a taky spisovatel. A Matěj, já jsem mu tam dal roli, když jsme se tak dohodli, tak, ale on tam bývá, i když tam zrovna nehrajem, že ta role není tak velká. A zajímá se o to. Petr Kolečko třeba na natáčení aspoň mých projektů teda nechodil. Ale já jsem taky hodně věcí s ním, nebo skoro výhradně točil na Slovensku. A někdy i na východním Slovensku. Takže on tam, co si pamatuju, tak tam nebyl. Je to případ od případu. Ale Matěj Chlupáček, já jsem poslouchal rozhovor buď to s ním, nebo s Miro Šifrou. Miro Šifra je vynikající scénárista. Já jsem podle jeho původního scénáře dělal minisérii Redl pro Českou televizi a patří, myslím, k tomu, co se mi víc povedlo než jiný věci. Je to strašně zajímavá originální věc. A tenhle ten Matěj Chlupáček, mladý producent, si všimnul, že ten Šifra je výjimečný a platí mu nějaký plat a ten Miro je tam furt. a může tam být furt a ještě za to mu ten Matěj dává plat, ale taky prostě má ve svý stáji jedno z nejlepších scénáristů v téhle zemi. Takže já, kdybych byl producent, tak bych si ty scénáristy předcházel a pěstoval a platil je nadstandardně.
0: Dobře, tak díky a dáme si další skladbu na rádiu Klasik Praha. Když řeknu Hana Hegerová, tak už je to pro nás taky klasika. Tu se mi nepodařilo získat nikdy pro natáčení v našem studiu, když třeba Martina Formanová tady tenkrát byla, ale to ještě žil její manžel Miloš Forman. Tak bude to písnička, která se jmenuje Co mi dáš?

0: My jsme natočili film Musíme si pomáhat. Hana Hegerová nám zpívá ve filmu Pelíšky, píseň Čerešně, kterou napsal Jaroslav Filip a Milan Lasice, ji napsali původně pro Zuzanu Kronerovou, myslím. A naspívala ji Hana Hegerová, když byla předpremiéra Pelíšku v Brně, tak já jsem seděl vedle Emilie Vašáriový, ona se ke mně naklonila a říká si, nepamětám, kdy jsem to naspěvala. Já říkám, to nejseš ty, to je Hegerová. A ona, já jsem zprostá, to znamená, já jsem blbář. To bylo tak sugestivní pro ní, že měla pocit, to naspívala. Ale tehdy my jsme se s paní Hegerovou neznali. Ale když jsme natočili film Musíme si pomáhat, tak já jsem záznamník, našel jsem tam zprávu, dobrý den, tady Hana Hegerová. Mně se líbil váš film a chtěl bych vás pozvat na svůj koncert do Hadrie a bude 27. června. A to já mám narozeniny. A já tam šel a šel jsem za paní Hegerovou, říkám, to byl nejlepší dárek k narozeninám. Možná, co jsem kdy dostal. A potom jsme se tady na Smíchově jednou ulici odsaď, takových 50 metrů vzdušnou čarou, scházeli v ateliéru Honzy Hýska, našeho oblíbeného malíře, a který ona měla taky v oblibě, scházeli jsme se vždycky před Vánocema. Já jsem u ní byl ještě rok před smrtí, jsem jí měl tu čest navštívit doma. Byla to prostě úžasná dáma. Já jsem jednou mi volali z nějakého časopisu a říkali, kterou českou zpěvačku máte nejradši. Já jsem říkal, no Hanu Hegerovou. A byla chvilku ticho, říkal, nemáte někoho mladšího, třeba Lucku Bílou. A já jsem říkal, já mám rád Lucku Bílou. A jsem se mě ptali, kterou mám nejradši. A musím říct, že mám rád řadu zpěvaček. Ještě takovou zvláštní kategorii tvoří ty autorský, jako Zuzana Navarová, nebo Zuzana Michnová, nebo Radúza. Zbožňuju. A ta Hegerka mezi nimi prostě do dneška vládne a vyšla výborná kniha o ní taky. Carmen se jmenuje.
1: A teď jsme slyšeli v provedení Hany Hegerové píseň Co mi dáš, povídám si s Janem Hřebejkem. Když jsme teda hodně teď mluvili o té muzice, o té hudbě a o vašich oblíbencích, dejme tomu, tak jak vy využíváte hudbu ve filmech obecně, anebo je to prostě film od filmu vždycky jinak?
0: Je to vždycky jinak, protože náš první film Šakalí léta, tam ta hudba, včetně textů samozřejmě, jimž autorem byl Ivan Hlas, tam jsme dělali muzikál, a to vznikalo to předem. A myslím si, že ta Ivanova hudba, nebo ty písničky, že jsou ten důvod, proč se to furt hraje na divadle. Už bylo asi 9 nebo 10 inscenací, teď se to hraje v Brně. A většinou v úpravě Mirka Hanuše, která je perfektní, takže je tam napsaný právě jako spoluautor. A myslím si, že ten důvod, proč se to hraje, jsou ty písničky. Tím neubírám ani Šabachovi, ani Jarchovskýmu, ani sobě. Ale prostě ty písničky se povedly a byly daný předem a sehnali jsme i možná díky nim producenta pana Ježka tehdy ze Space Filmsu, že to štěstí bylo, že my jsme se vrátili na tu nejlepší produkci, která tehdy byla k dispozici, ale byli jsme neznámá parta, včetně Ivana, taková hvězda on nebyl tehdy ještě. Ale samozřejmě pro ten Hanspalský okruh ano, a Jirka Ježek je z Hanspalky, takže to nám pomohlo. U Pelíšku naopak ten film, to jsme tak dlouho čekali na jeho realizaci, až Ivan Hlas, který měl zase dělat hudbu, až ztratil trpělivost a vydal ty písničky zvlášť. A my jsme při střihu toho filmu tam začali dávat archivní věci, které nám začaly i pomáhat v navození toho. Tehdy to ještě nebylo tak zprofanovaný, jo. Dneska mám pocit, že už je to takový, jako chceš vytvořit prostě to, tak tam plácneš nějakou písničku z té doby. My jsme tehdy, mě se ptal třeba Petr Janda, proč tam nejsou olympici, jo. Já ho mám rád a tohle. A já jsem říkal, že kolipy každý zná. Já jsem měl takovou ambici tam oživit nějaké věci, které upadly v zapomnění. Ale mají ten emocionální potenciál. Ať už to je ta píseň Slunečný hrob, kterou Vláďa Mišík na jevišti nikdy nespíval. A vlastně existovala v české verzi s tím textem Jirky Smetany, jenom ta verze nahraná. Jo, nebo písničky Deja Ursiniho s Beatmanama, se Soulmanama, jo. A potom k mnoha mým raným filmům a k inscenacím dělal hudbu Aleš Březina, to je můj celoživotní kamarád, jeden z takových lidí, který mám rád, znám je od svého dospívání a těší se nejenom mý lásce, ale i velký úctě, kterou, a já ji k němu měl už v těch 19, kdy on prostě hrál nás na chatě na housle a říkal, že by si přál, aby Bohuslav Martinů byl stejně známý skladatel jako Leoš Janáček nebo Antonín Dvořák a celý život tomu zasvětil a myslím, že v tom je leccos dokázal, jako šéf toho studijního centra Bohuslava Martinů, takže Aleš Březina je taková zvláštní kapitola. Když se ho ptali, proč spolu děláme, tak já jsem to někde buď to slyšel nebo če, tak mě to zajímalo, co jako říkáš. Vždycky hledáš, když mluví tvůj kamarád někde, tak hledáš, co to řekne o tobě. A se ptali, proč se mnou dělá. On říkal, že nás spojuje podobný smysl pro humor. A já jsem zjistil, že to tak platí i o jiných skladatelích. Třeba o Ivanu Acherovi, to je můj velký oblíbenec, který znám nejenom z divadla komedie z té pařížskové éry, ale znám ho taky z Přístavu, kde bydlím. A on tam má taky boudu, tak tam máme vedle sebe houseboaty. Tak s Alešem Březinou nebo Ivanem Acherem tam ta hudba vzniká dodatečně. Ale třeba s Vladivojnou, já rád oslovuju dámy, dělal jsem s Vladivojnou, dělal jsem s Katarzí, teď ten poslední projekt s Martinou Formanou, tam dělá hudbu Beata Hlavenková. Všech si nesmírně vážím a mám je rád a taky mají dobrý smysl pro humor a jsou to velký autorský osobnosti, ale tam někdy s tou Vladivojnou a i s Katarzí některé věci vznikly předem. Když jsem dělal s Vladivojnou Nevinnost anebo potom dvě řady série Až po uši pro HBO, tak ona psala tu hudbu paralelně, posílala mi ty motivy do střižny a my jsme s nima jako pracovali, někde jsme říkali, tohle rozvíjej nebo tohle přearanžuj ještě, nebo tohle se nám moc líbí jako leitmotiv a nebo tady k tomu by se nám ještě líbila jedna linka pěvecká a takhle jsme do toho, jsme si o tom povídali, vznikalo to za pochodu, takže po každý je to trošku jiný. Nestalo se nám nikdy, že bychom měli tak přesnou představu o hudbě předem. Jedině v případě těch Šakalých let, tam jsme skutečně tomu Ivanovi popsali přesně, co si představujeme, co v té písni má být, kdo tam má zpívat. Ale my mu to odevzdali, to bylo asi 20 stránek a on přines obratem píseň a říkal, tak už mám píseň pro tu holku, ale takovou jsme tam žádnou neměli, předpovězenou ani sepsanou. A tak se nám líbilo, že jsme ji tam samozřejmě hned zařadili. Takže i když někdy máš jakoby přesnou představu a snažíš se jí tomu skladateli tlumočit, tak se to pak může měnit. Ale já jsem určitě zapomněl jsem na Matěje Kroupu. A to je taky vynikající skladatel, který dělal hlavně pro Dejvický divadlo s Mirkem Krobotem a z takový rodiny, která já mám je hrozně rád a jeho brácha Janek Kroupa, s kterým jsem dělal minisérii, nás seznámil, tak no, Matěje mám taky ve velkých. Rád s ním zase budu dělat, takže on se mi odvděčil, že pro divadlo v Chebu udělal perfektní muzikál s jazzovým orchestrem. Podle našeho filmu Musíme si pomáhat.
1: Je to, jak říkáte, případ od případu.
0: Ano,
1: tak
0: je to
1: jsme
0: pokaždý.
1: To teď se pokusili trošku posluchačům osvětlit. Já bych uvedl další skladbu. Byste si přál jako interpreta slyšet Rudy Holinku.
0: Jasně.
1: A tak si teď bude hrát ještě se svými přáteli. Pak je představím píseň Just Between Us.

0: Jazz Between Us, to byla skladba, kterou teď zahrál nejenom Rudy Linka, ale taky John Abercrombie, Mike Formánek, Jill Goldstein a George Mraz. Tedy jak Češi, tak zahraniční umělci.
1: To je elitní parta. No tak on, Rudy je Čech, samozřejmě většinu života žije v Americe. A já ho mám strašně rád. A zase bych si vzal toho Březinu. Spojuje nás ten smysl pro humor. Já strašně rád Rudyho poslouchám, jo, nejenom jako muzikanta, ale i jako vypravič. A myslím, že třeba jeho vzpomínková knížka je naprosto úžasná.
0: Posluchači ho taky slyšeli tady v tomhle studiu hovořit, takže si možná ještě vzpomenu a můžou si udělat představu. Já se chci teď ještě zeptat na, vy jste říkal, že málo teda byste chodil do divadla, kdybyste chodil jenom na svoje režijní divadelní představení, ale co vás přitahuje na tom divadle třeba odskočit si vlastně od toho filmu, který je takový základ pro vás?
1: No, je to jiný médium, je to živý. Ten film má, bych řekl, tak samozřejmě někde je to, jsou tam styčný body, jo, většinou tam účinkují herci, ale ty vypravěcí prostředky jsou jiný. To divadlo je metaforičtější, děje se teď a tady před váma, má jiné možnosti a zároveň je na něm zrušující ten limit, že to vyprchá. Že já jsem si to uvědomoval zvlášť intenzivně, že já jsem se strašně obdivoval, přestože byl jenom o 2 roky starší, Petru Gléblovi. Chodil jsem pod Gimplu na divadlo do Prapo, nebo později jalo, byla Událost, groteska, Tauridus a tyhle věci, tak já jsem to zbožňoval. Pak jsme byli spolužáci, jsem chodil paralelního ročníku na Damu, na režii. Obdivoval jsem jeho kariéru v divadle na Zábradlí. On byl legenda už za svého života, bohužel tragicky zahynul nebo rozhodl se zemřít. Ale ty jeho inscenace se ještě hrály a já se to pamatuju, že jsem u některých viděl třeba Dernieru, myslím si, celou Strýčka Váni. A říkal jsem, a teď to zmizí. A už to nebude, protože třeba ta poetika Petra Lébla, já když vidím záznamy těch her, tak kdybych to neznal z toho divadla, tak by se mi to nelíbilo. A přitom v tom divadle se mi to strašně líbilo. Prostě něco se podle mě nedá úplně přenést. Něco jo, nějaký inscenace, který jsem třeba viděl zaznamenaný, který dělal v divadle třeba na Zábradlí Evald Šorn, tak samozřejmě v tom divadle to mělo větší sílu, ale když se na to podívá člověk po těch 40 letech, tak to furt je jako dobrý. Ta poetika něčím přenosná je. Ale poetika toho Dušana Pařízka nebo Petra Lébla nebo Jana Mikuláška, to je prostě můj obrovský oblíbenec. Teď je to umělecký šéf divadla na Zábradlí. Nebo s Dorou Viceníkovou, tak oni jsou, on je jako kmenový režisér, nevím, myslím, umělecký šéf. Ale myslím si, že to, co dělají, je naprosto mistrovský, ale nedá se to úplně zaznamenat. Nebo dá se to zaznamenat, ale není to tak dobrý. Některé věci zaznamenat jde. Ideální je, když ten tvůrce sám je jako schopný filmař, tak bych jmenoval dalšího svého obrovského oblíbence Jirku Havelku, tak třeba jeho famózní představení Dechovka, který se hrálo na Barášnický rychtě a byli do něj zapojení diváci a byla to prostě, byla to událost, bylo to představení roku tehdy, tak on si to i natočil. Asi na, já nevím, na kolik GoPročky, kdy lidi měli na hlavách ty kamery a on to pak se stříhal, tak to, tam se ten duch toho představení dá připomenout tím letím. Viktor Tauš, další můj jako kámoš, kterým se obdivuju, tak natočil některé věci prostě v divadle takovým invenčním způsobem. Ale jinak to divadlo prostě zmizí a je to kouzlo toho okamžiku, je nepřenosný.
0: Tak to bylo o divadle s Janem Hřebejkem a teď bude píseň, která je taky vlastně z divadla Voskovce a Vericha, z Osvobozeného divadla, Kolumbovo vejce.

kéž by dnes měl ponorku a zajel do New Yorku zaspívat za celou Evropu. Čím se to naše oko kochá, jaká to velkolepá

0: To bylo Kolumbovo vejce, Voskovec, Werich. Teď já nevím, jestli to bylo a z jakého představení.
1: Já myslím, že to bylo některé z těch úplně posledních představení. Já myslím, že to bylo úplně z nějakých poslední premiéry, protože ta skladba byla napsaná těsně někdy před Mnichovem. Vyloženě mluví o tom, o té hrozbě té války v Evropě, obrací se k té Americe, takže ta píseň se vlastně okamžitě nemohla hrát. Po válce jsme se neotáčeli jako společnost té Americe, takže i když se oni na krátkou dobu prostě opět sešli tady v těch poválečných letech, tak ta skladba se nehrála, pak se 40 taky hrát nemohla. Já ji zbožňuji, je vtipná. Nevím, jestli to platí o té trumpovské Americe, tam se nechci pouštět do toho, ale to Kolumbovo vejce. Mně se

0: Anča Fialová, Martin Finger samozřejmě, ty to hraje na piano, on to teda na to piano nehraje v tom filmu. Já tu píseň mám prostě rád. Voskovec, Verich jsou vedle toho Jiřího Suchýho takový i téma. Já se furt každýho, kdo je třeba zažil, já jsem spolupracoval se Soňou Červenou, měl jsem ji velice v úctě a rád a taky jsem se jí vyptával na Voskovce s Verichem, že vlastně právě po válce dělala tady na tom muzikálu Divotvorný hrnec. Já jsem předtím se splet, když jsem mluvil s paní Klauzovou a řekl jsem, že můj táta režíroval Divotvorný hrnec Divadle na Slupy, ale on dělal Divotvorný klobouk, myslím. Což je klicpere, že jo? No. Já si to pletu. Teda nepletu si to, ale občas se
1: klobouk
0: takhle...
1: Klobouk hrnec, ano.
0: Prostě se přeřeknu. Ale takže s Soní jsem se vyptával, Miloše Formana jsem se třeba vyptával na Voskovce. S ohromnou chutí jsem četl opravdu objevnou knížku Michala Bystrova o Voskovcovi a Verichovi v Americe, protože o tom se daleka tolik nevědělo. Některé věci byly předmětem až takového mýtu, takže mě se tyhle ty dva chlapy a to jejich rozdělení a třeba jejich korespondence, to byl pro mě ohromný objev. A čtu to furt dokola. Už taky ve věku, kdy nějaké věci čtu po druhý, například vzpomínky akupunkturního lékaře Jaroslava Hovorky, který léčil Vericha v posledních letech. To jsou taky trošku trýznivý vzpomínky, ale jsou plný čínský poezie. Ten pan Hovorka byl taky synolog a baví se s Verichem o starý čínský poezii. A je to prostě moje téma, tyhle ti chlapy.
1: Vy už jste se na začátku zmínil o tom, co děláte teď, teda v současné době, protože jednou jsem vás chytil, jste jel na nějaké noční natáčení, ale připomeňme to, co to bude. A jestli teda chcete něco k tomu prozradit, samozřejmě.
0: Já dodělávám dva projekty pro Českou televizi, jeden už dokončujeme, necháme zvuk. To je minisérie podle scénářů Martiny Formanové, podle jejich povídek Na tělo, jmenuje se to Na tělo. 9 dílů ve skupině Pepi Vivega děláme, doděláváme. To je takový společenský satiricko-komediální vztahový seriál, kde jsme pospojovali ty povídky v osobách vlastně takových abiturientů, jako 50, kteří se potkávají po 30 letech na abiturientském večírku, kde jim hraje ten Olympik, který jim hrál i na maturiťáku. A myslím si, že to je zajímavý počin, kde ty hlavní mužské role hrajou mý kolegové Slávek Horák, Viktor Tauš, o Miky Křen, takže není Tomáš Měcháček, ale tam je třeba Michal Baumruk, režisér, takže není to úplně takový prostě, je to trošku, obsadil jsem tam celou řadu nějakých, bych řekl, i nových tváří, je tam Aneta Wignerová, bývalá mis, manželka Petra Kolečka, přesně, já jsem ní poznal, říkám, ta holka má ohromný talent, tak ta tam hraje, a pak tam hrajou teda známí herci, jako Táňa Ryková nebo Klára Jisová, Lucka Žáčková. Já vždycky na někoho zapomenu, ale je to pak trapný. No a teď točíme podle Matěje Dadáka. To jsou takový tak Mrštíkovi, kdyby o 100 let později napsali Rok na vsi, takový vesnický seriál s Jirkou Havelkou, Marikou Šoposkou a Toničkou Formanovou v hlavních rolích. A zase ta už je úplně v odlišný roli s panem Šmicrem. Máme teď hezký nový setkání, jak tý Formanový, tak tady. Tohle je mnohem těžší, protože tam ten seriál je, tam bylo těžký, aby to mělo tu lehkost, jo, když to tohle je jako trošku i jako tíživá věc a hlavně se odehrává během 4 ročních dob a my to nemůžeme točit během 4 ročních dob. Tam strašně moc nočních scén, hraje tam tolik herců, že kdybych je tady vyjmenovával dalších půl hodiny, tak to ještě všechny nevyjmenuju. Tak to je taková výzva, ale tam jsem v půlce té práce, v půlce natáčení, tak tam to ještě nemůžu ani anoncovat, jaký to bude. U té Formanové tam jsem teda dost spokojený, myslím, že se nám to povedlo. No. Nebo na mý možnosti. Jako, někdy mě přijde, že to třeba mohlo být líp napsaný, nebo že jsem to mohl líp třeba nějak obsadit nebo něco, ale nejsem vždycky spokojený sám se sebou na 100%, ale tady jsem tomu dal těch 100%, no, tak a myslím si, že to funguje, že lidi, co třeba ty povídky měli rádi v knížce, že to určitě nesklame.
1: Tak já moc děkuju, Honzo, že jste přišel do našeho studia k našemu rozhovoru. Poslouchali jsme taky příjemnou hudbu. Na závěr to bude od Toma Waitse píseň Marta, kterou jste si přál. A já vám přeju, aby se dál všecko dařilo a že se nesejdeme, a to si přeju já. Nebo že se sejdeme, a to si přeju já, dřív než za 20 let zase.
0: Já řeknu drobnost, jo.
1: No.
0: Když jsem se zmínil o té Soně Červený, tak Soně měla velkou

0: světovou kariéru jako zpěvačka. Myslím, že dokonce patří jako její rekord, že snad nejvíckrát ze všech zpěvaček 20. století zpívala na jevišti Carmen, ale to nevím to přesně. Ale co mě zaujalo, když ona s tou kariérou operní zpěvkyně přestala, tak se vrhla na avantgardní divadlo, dělala s Pinou Bausch s Lou Reedem. A úplně poslední věc, myslím, měla Black Ridera všude možně po světě, a to je hudební divadlo s Tomem Waitsem. Takže s Tomem Waitsem nás propojuje i paní Soňa Červená.
1: Děkuju, přeju krásný den a příjemné natáčení, i když bude třeba noční. Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
11: Klasik Praha.
12: Klasik Praha. Koncert bez smokingu vám přináší
11: Klasik Praha.
13: Přeji vám příjemný večer, milí posluchači. Dnes bude koncert bez smokingu na Klasik Praha patřit hudbě Leoše Janáčka, a sice jeho cyklům Po zarostlém chodníčku a V mlhách. Cyklus Po zarostlém chodníčku je do dvou částí rozdělený cyklus 15 klavírních skladeb a má velmi zajímavou a dá se říci i poněkud pohnutou historii. Autograf první řady a většiny skladeb řady druhé se bohužel zřejmě nedochoval, pouze opisy s mnohými poznámkami samotného autora. Rovněž publikování díla neprobíhalo zcela přímočaře. Jednotlivé skladby prvního i druhého cyklu vznikaly postupně s poměrně značnými časovými prodlevami. Celá první řada tak vyšla tiskem až v roce 1911 v brněnském Píšově nakladatelství. Řada druhá nebyla za života Leoše Janáčka publikována vůbec. Pouze první věta Andante byla uveřejněna ve Večerech, tedy beletristické příloze Lidových novin. Poslední tři věty jsou shrnuty v samostatném podtitulu Paralipomena, tedy dodatek nebo též opominuté. Najdeme tu dvě vypuštěné za skladatelova života nepublikované skladby z první řady Piumoso Allegro a jeho poslední zařazenou větu Vivo. Cyklus Po zarostném chodníčku je v klavírní literatuře samozřejmě velmi populární. Nejužívanější zpracování je pak edice, kterou po vydání revidoval profesor František Šefr. My dnes tento cyklus uslyšíme v úpravě pro smyčcové kvarteto. Autorem aranžmá prvních deseti částí je Jarmil Burghauser. Úpravy druhé řady cyklu se na žádost interpretů této pozoruhodné a ojedinělé nahrávky ujal Tomáš Ile. Jak sám v bukletu CD říká, když mě České filharmonické kvarteto oslovilo, abych vypracoval instrumentaci Janáčkových klavírních cyklů Po zarostlém chodníčku a V mlhách, byl jsem nadšený jako malý kluk. Úplně se mi rozbušilo srdce. Zarostlý chodníček a mlhy, pro mne dva nejkrásnější, nejúžasnější, nejmilejší klavírní cykly, jaké znám. Podobný pocit mohl mít třeba Maurice Ravel, když sedal k instrumentaci obrázků z výstavy Modesta Petroviče Musorgského. Jak už jsem říkala, doplníme cyklus Po zarostlém chodníčku také úpravou Janáčkova cyklu V mlhách. Nahrávku uskutečnilo České filharmonické kvarteto Těleso, které vzniklo v roce 2000 z iniciativy členů České filharmonie. Kvarteto vystupuje ve složení Štěpán Pražák první housle, Viktor Mazáček druhé housle, Jiří poslední viola a Jakub Dvořák violončelo. Výborné individuální dispozice všech hráčů a jejich dlouholeté zkušenosti v komorní hře jsou velkým vkladem pro prvotřídní interpretaci skladeb. Doufám tedy, že v jejich provedení si hudbu Leoše Janáčka náležitě užijete a přeji krásný večer.
14: Koncert bez smokingu
12: na Klasik Praha.

0: je Klasik Praha.
1: Slavná auditoria.
0: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
2: Když 8. dubna 1990 přistál na ruzyňském letišti v Praze se svojí ženou, britskou operní pěvkyní australského původu Elsie Morrison, proslulý český dirigent a vlastenec Rafael Kubelík, pozdvihl podle očitých svědků oči k nebi a spíš jen pro sebe, než pro kolem stojící, pronesl nezapomenutelnou, všeříkající větu. Bože, tohle jsi mi dal navíc. V následujících týdnech, které vyvrcholily jeho legendárními výkony v čele České filharmonie na zahájení pražského jara 1990 a poté v červnu na Staroměstském náměstí, mu před vnitřním zrakem nejspíš defilovaly nejrůznější vzpomínky. Vždyť návrat, ve který Kubelík sice doufal, ale občas už asi nevěřil, byl pro něj velmi emotivní a spustil záplavu dávných zasunutých prožitků. Jedním z nejvýznamnějších byl roku 1946 vznik Mezinárodního hudebního festivalu, který v návaznosti na předválečný Talichův pražský hudební máj Kubelík osobně inicioval. A zatímco první ročník pražského jara pod záštitou prezidenta Beneše nadšeně přivítal Jarmilu Novotnou, Leonarda Bernsteina a další osobnosti, pracoval Rafael Kubelík na dalším, snad méně okázalém, ale rovněž významném plánu. Měl na mysli Mezinárodní hudební soutěž mladých talentů, která bude vrcholit vždy v době konání festivalu Pražské jaro a ponese také jeho jméno. To ovšem pro první ročník ještě neplatilo. V 47. se mladí houslisté utkali o cenu Jana Kubelíka a nejlepším z nich patřil jeden z večerů tehdejšího pražského jara. Pohled na jeho dramaturgii bere mimochodem dech dodnes. Například 19. května 1947 muselo být až bolestně obtížné si vybrat mezi dvěma velkými událostmi. Zatímco ve Dvořákově síni Rudolfína exceloval pod Kubelíkovou taktovkou David Oistrach, ve Smetanově síni obecního domu uhranul publikum Friedrich Gulda. Na pražské jaro 1947 přijel Dmitrij Šostakovič a po roce se vrátil Leonard Bernstein. O dva večery dříve se uskutečnilo veřejné vystoupení laureátů Mezinárodní hudební soutěže o cenu Jana Kubelíka. Že toto klání brzy vzbudilo ve světě zájem, dokládá mimo jiné jméno vítěze třetího soutěžního ročníku. Roku 1950 se laureátem stal budoucí velikán violončela Mstislav Rostropovič. My si teď jeho mistrovství připomeneme třetí větou z koncertu pro violončelo a orchestr číslo 1 A-moll Camille Saint-Saëns. Mstislava Rostropoviče doprovázejí londýnští filharmonikové, řídí Carlo Maria Giulini.

V květnu 1947 se mezinárodní hudební soutěž při Pražském jaru ještě uskutečnila pod záštitou ministra zahraničí Jana Masaryka. O rok později byl už několik měsíců mrtev a Rafael Kubelík, který v červenci 1948 dle vlastních slov opustil vlast, ale neopustil národ, byl nadlouho oficiálně vymazán z naší historie. Včetně toho, že cena pojmenovaná po jeho otci změnila název. Vznikla tak mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro, což mi mimochodem češtinářsky zrovna moc nevoní, ale to není na věci nijak podstatné. Další vývojovou změnou, naštěstí už nevynucenou politicky, byl přechod k multioborově koncipované soutěži. Každý rok se koná ve dvou nástrojových kategoriích. Širokou škálu dechových zastupují flétna, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh a trubka. Klávesové se kromě klavíru týkají ještě čembala a varhan, smyčcové houslí a violončela. Významným mezníkem v dějinách mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro se stal rok 1957. Tehdy se stala jedním ze zakládajících členů Světové federace mezinárodních hudebních soutěží a zařadila se tak po bok takových pojmů, jako je bruselská soutěž královny Alžběty anebo Chopinova klavírní soutěž ve Varšavě. Federace se sídlem v Ženevě je střešní organizací 122 hudebních klání naší planety, kromě nichž se k ní hlásí i řada dalších přidružených soutěží. Na základě závazného usnesení, které jménem federace přijalo její valné shromáždění, si vytkla za cíl zprostředkovávat informace i kontakty a přispívat jejími slovy k vibrujícímu prostředí, ve kterém mohou mladé hudební naděje rozvíjet a uplatňovat svůj talent. K celosvětovému výčtu hudebních hvězd klasické hudby, pro které se hudební soutěže stávají jednou z klíčových trampolín na cestě k výšinám, může ta pražskojarní přispět řadou jmen. Kromě zmíněného Rostropoviče se laureáty staly namátkou flétnisté James Galway, to se psal přelomový rok 1968, a o mnoho let později, konkrétně roku 2012, Victor Julien Laferrière. Co víc svědčí o kvalitě klání při Pražském jaru, než skutečnost, že tento mladý Francouz zvítězil poté v roce 2017 také na soutěži královny Alžběty v Bruselu. Tam hrál Haydnův koncert pro violončelo a orchestr číslo 2 D-dur a my si z této jeho soutěžní nahrávky vybíráme závěrečnou větu Allegro. Solistu doprovází orchestr Royal de Chambre de Wallonie, řídí Frank Braley.

Také v rámci české hudební scény najdeme mezi laureáty Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro plejádu pojmů. Mezi houslisty uspěli například roku 1987 Ivan Ženatý a o dekádu později Pavel Šporcl. Také Lesní roh má na pomyslných stupních vítězů naše dva zástupce. V roce 1992 se jim stal teprve 16-letý a přece už fenomenální Radek Baborák. O 21 let později Kateřina Javůrková. Ročník 1986 proběhl ve znamení našich pěveckých triumfů. Dosáhli na ně Dagmar Pecková a Štefan Margita. A konečně v roce 2004 se odtud vydal k velké mezinárodní kariéře mladík, který byl sice v raném dětství českým šampionem v akvaristice, ale naštěstí dal včas přednost klávesám. Ivo Kahánek. Všichni zmiňovaní, ale spolu s nimi také stovky či spíše tisíce těch, kteří od roku 1947 Mezinárodní hudební soutěží Pražské jaro prošli, museli své nadání osvědčit v několika kolech a před několika porotami. Vezmeme-li v potaz, že například v roku 2019 se přihlásilo 404 mladých talentů z celého světa, aby jich kolem stovky nakonec bylo pozváno do Prahy, vyplývá z toho časová a samo sebou i organizační a finanční náročnost tohoto záslužného projektu. Nejprve se, jak to bývá, posuzují zaslané zvukové nahrávky. Z tohoto předvýběru se rekrutuje sestava těch, kteří v době těsně před Pražským jarem i během něj předvedou své interpretační umění živě před diváky a porotci. Mám-li se zmínit jen o domácích členech poroty, pak naprostým rekordmanem mezi nimi je Václav Holzknecht. Zasedal v porotách, případně je vedl, 6krát v neskutečném časovém rozpětí 40 let, konkrétně od roku 1948 do roku 1988. Jedná se zřejmě o výkon zcela jedinečný a neopakovatelný, alespoň v našich poměrech. 3krát najdeme mezi porotci jména Zuzana Růžičková či Josef Suk, jednou Rudolfa Firkušného a Rafaela Kubelíka. Oba zasedli v porotě až po návratu do vlasti na počátku 90. let. Z výčtu zahraničních porotců se sluší vyjmout alespoň Davida Oistracha, který si své koncertování na Pražském jaru zpestřil účastí v porotě hned při prvním soutěžním ročníku v 47. a nebo Mstislava Rostropoviče, který se úkolu hodnotitele ujal v 55. tedy 5 let poté, co se v Praze sám stal laureátem. Padlo tu jméno českého hornisty Radka Baboráka. Poslechněme si teď v jeho podání koncertní kus S-dur pro Lesní roh a smyčce Wolfganga Amadea Mozarta. Spolu s Radkem Baborákem hraje jeho Baborák Ensemble.

Jedním z cílů Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro je pochopitelně propagace české hudby. V roku 1994 vykročila k záslužné tradici, spočívající v tom, že každoročně je pro účely této soutěže objednáváno dílo některého ze soudobých českých skladatelů. Tím, že je v pokročilé fázi soutěže určeno mladým talentům jako povinné, se automaticky dostává do širšího povědomí a do světa. Podobné nabídky se tak postupně dočkali a s povděkem se jí zhostili například Petr Eben či Karel Husa, Klement Slavický nebo Ilja Hurník, také však Luboš Fischer, Viktor Kalabis, Silvie Bodorová, Jan Klusák, Otomar Kvěch a mnozí další. Co z českých novinek budou muset účastníci nastudovat a zahrát, se dozvědí až po vyřazovacím předkole, kdy byly posouzeny jejich zvukové nahrávky. Jakmile je jasné, kdo následně přicestuje do Prahy, rozesílají se do světa partitury a soutěžící mají jen pár měsíců na to, aby se s nimi seznámili, zaujali k ním svůj vlastní interpretační přístup a pak jej obhájili svým výkonem na jevišti. Odměnou těm nejúspěšnějším není jen finanční ohodnocení, ale možná především závazný příslib, že si hned na přes rok budou moci zahrát už v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro jako plnoprávní interpreti. O jejich účast pravidelně stojí také spolupracující organizace doma či za hranicemi. Namátkou Mezinárodní hudební festival ve švýcarském Ticínu, festivaly v Itálii a nebo v Berlíně. A samo sebou též akce pořádané domácími nadacemi Bohuslava Martinů, Českého hudebního fondu či Život umělce. Snad už se nedočkavému mládí hned tak nezopakuje zklamání, které způsobil roku 2020 titěrný, ale jak se zdálo všemocný vir. Poprvé za 73 let musela být soutěž Pražského jara, tak jako ostatní akce napříč planetou, odsunuta na další rok. Na závěr dnešního pořadu nám zahraje další z výtečných českých interpretů, na počátku jehož kariéry stálo vítězství v soutěži Pražského jara, klavírista Ivo Kahánek. V jeho podání zazní skerco bémol Friderika Chopina.